Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

Skáca. Skácel i uhde Brňané mohou na Kraví hoře koukat na hvězdy a přitom poslouchat básně. Ano, když vydáte se, bude to super. Verše známých básníků, říkanky pro děti i oblíbené písně, takzvaných poeziomatů, je po jihomoravské metropoli hned několik. Další přibyly na Kraví hoře. Připomíná brněnské umělce i další známé osobnosti. Pokud zavítáte, tak po zatočení klikou si poslechnete básně Mikuláše či Halase. Nechybí ale ani známá skladba Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Tak si to užijte a teď si užijte i další ty u nás na Krokodýlu.

0: Gustavu Lima.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Příproudová silnice mezi Lechovicemi a Pohořelicemi se začne stavět ještě letos, což je dobrá zpráva, a teď zdravíme všechny řidičky a řidiče. Silnice 1/53 mezi Lechovicemi na Znojemsku a Pohořelicemi na Břeněnsku projde rozsáhlou modernizací za necelé 2 miliardy korun. Stavební práce na více než 20-kilometrovém úseku v uspořádání 2+1, které přinesou nová mimoúrovňová křížení a mosty, by měly silničáři zahájit v průběhu letošního září. Paráda, díky za to. Zdravíme ještě jednou všechny řidičky a řidiče a za volant vám posíláme další hit.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: na čase být.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Minuta po půl šesté, právě teď. Dobré ráno, dobrý den z Rádia Krokodýl. Právě dnes máme středu 29. července, polovinu 31. týdne. Marta dneska slaví svátek. Děvčata, gratulujeme, dobré ráno. A pokud si říkáte, jak se dnes vybavit, co se týče oblečení a deštníku, tak deštníky můžete nechat doma a oblečení, no, to jako je. Třeba ve Vyškově teď mají 11,5 stupně, v Brně máme 15,5. Odpoledne by to mělo být, ale od skoro 20, ano. No, má být dneska odpoledne až nějakých úžasných letních, jakože hodně, až 35 stupňů. Ano, to je o 20 stupňů víc, než je teď, takže jak to pojmete, to fakt necháme na vás. Co se týče dopravy, tak tam je klid, nemáme hlášeny žádné nehody, kolony, ani nic, co by vás snad mělo výrazně přibrzdit. Tedy když nepočítám ty dlouhodobá dopravní omezení, tak snad to dneska bude fungovat všechno tak, jak má. Školákům se blíží prázdniny do poloviny, nechci být nějaký jízlivý, ale děcka, doufám, že si to užíváte. Ne, tak ještě nejsme v půlce, pravda, do té půlky zbývají dva dny, ale tak doufám, že to funguje tak, jak má, tedy úplně nejlépe. Dobré ráno, dobrý den.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 4 minuty a bude 6:45. Přejeme dobré ráno. To vypadá s teplotou. Nejchladněji je v téhle chvíli v Bystřici nad Pernštejnem. Tam mají pouze 8 stupňů. Nejtepleji naopak ve Strážovicích u Kyjova. Tam už mají plus 20. V Brně máme 15,5. Dnešní odpolední teploty budou letní. Očekává se jasno, jen přechodně polojasno. Na Blanensku 31, jinde 32 až 35 stupňů. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: 5 hodin 59 minut, to je čas, kdy máte naladěno Radio Krokodýl. Přejeme vám dobré ráno, máme středu 29. července. Marty dneska slaví svátek. Hezké dobré ráno vám ze studia Radia Krokodýl přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné ráno. Tak nám se blíží konec července. Aha. Já bych ty prázdniny o měsíc zkrátila, protože včera jsem přišla po 12. hodině domů a moji děti mě hlásili, že stávali o 10:30. A já říkám, jako vy v září s takovou nevstanete.
0: O 10:30.
1: Dost bylo.
0: Hele, minulý týden, nebo kdy to bylo, jsem přišel, musím o 14:30 a dcera se zvedla v posteli. Ale já nespím. Cože?
1: Ale ležela do 14:30, jo.
0: Asi 10 minut předtím se zbudila, jako.
1: Typlá, no tak to je úplně strašný.
0: Závist.
1: Balka, jdeme na zprávy. Masarykova univerzita postaví v kampusu vysokoškolské koleje a taky nájemní bydlení víc už za chvíli.
0: Co dáme po 6:00? Bude Bruno Mars. Dáme i YouTube a takovou startovačku Miraj. Když nemůžeš, dneska nás čeká opravdu letní počasí, má být víc než jednou tolik. V centru Brna máme teď 15 stupňů, odpolední teploty by měly dosahovat 32 až 35 a má být jasno.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Masarykova univerzita postaví v kampusu v Brně Bohunicích nové vysokoškolské koleje a nájemní bydlení. Investuje téměř 740 milionů korun. Jde o největší investici do bydlení v historii univerzity. Ve třech budovách vznikne přes 1000 lůžek.
2: Rádio Krokodýl. Blanensko.
1: V Blansku pokračuje obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci už dokončili některé cesty, posedové gabionové stupně nebo molo, které bude oddělovat část pro neplavce. Pokračují s výstavbou opěrných zdí nebo přeložky silnice na Češkovice.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Botanici objevili dosud neznámou populaci kriticky ohroženého líkovce vonného, a to během sledování lokality koniklece velkokvětého na Třebícku. Česká botanická společnost tento objev ocenila cenou Víta Grulicha za nejlepší botanický nález roku. Zinedine Zidane převzal francouzskou fotbalovou reprezentaci. Trenérem týmu bude minimálně do mistrovství světa v roce 2030. 54letého rodáka z Marseille včera jako nového kouče představila francouzská federace.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na cestě z Uherského Hradiště na Brno před Holubicemi počítejte s omezením, pracují tam silničáři. Kvůli zúžení vás nedoprava také ze Svitav Brno za Letovicemi a i u Svitávky. Přímo v Brně je zatím provoz spíše plynulý. Silnější zdržení čekejte pouze na Dornichu u Úzké. A pomalu se jede po dálnici D1 u Brna na Vyškov před exitem 196. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánc Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 6. hodině raní, tak přejem dobré ráno.
1: Hezké ráno, tak za chviličku nás čeká na kroku díl kalendárium.
0: Ano.
1: Já jsem už včera zjistila, že dneska slaví neuvěřitelných 80 Saskia Burešová.
0: Hlasatelka.
1: Jako neuvěřitelný věk a vypadá furt stejně.
0: Už asi 30 let.
1: Ano, taky má kalendárium v televizi a je to bývalá hlasatelka, což vlastně naše děcka už vůbec netuší, co to bylo, že?
0: Ano, jakože hlasatel v televizi, jak uváděl a oduváděl pořady.
1: Ano.
0: Kdo tam byl ještě? Miloš Frýba, ne?
1: Byla tam Maruška Redková.
0: Jo, Marta Skarlantová.
1: Ano. Hemala Saša.
0: Saša, no, yes,
1: ježiš,
0: já jsem s ním
1: legendy.
0: Zažil. Jo, prosím vás, tak za chvilku to kalendárium taky probereme. Dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Letadlo havaruje a piloti se dohodnou, že každý půjde opačným směrem. Jeden den. Pak se vrátí a řeknou si, co našli. Když se tak stane, ptá se jeden druhého. Našel jsi něco? Vůbec nic. A ty? No mám dobrou a špatnou zprávu. No tak napřed tu špatnou. Našel jsem akorát hromadu velbloudího trusu. Fuj, a ta dobrá? No vydrží nám skoro na 2 měsíce.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 minut, pohled do historie na 29. červenec. Začínáme v Brně. V roce 1817 bylo založeno Moravské zemské muzeum v Brně, druhé nejstarší muzeum v českých zemích. V roce 1834 požár zničil velkou část města Vysoké nad Jizerou. V roce 1989 Havlíčkova mládež uspořádala pochod z Havlíčkova Brodu do Havlíčkovy Borové. Pojďme do světa. V roce 1836 byl v Paříži otevřen Vítězný oblouk. V roce 1948 byly v Londýně zahájeny letní olympijské hry, 14. pokud dobře počítám. V roce 1957 byla založena Mezinárodní agentura pro atomovou energii. V roce 1958 byla založena NASA. V roce 1981 proběhla svatba Diany Francis Spencerové a prince Charlese. V roce 1987 britská premiérka Margaret Thatcherová a francouzský prezident François Mitterrand podepsali smlouvu o vybudování tunelu pod Lamaňským průlivem. V roce 2000

0: Pátek, jak jsme říkali, dnes má Marta, tak mi gratulujeme. Jinak dnes je, prosím vás, mezinárodní ten den tygrů. Tak dámy, večer, co? Ty můj tygře, dneska máš svátek. Gratulujem, dobré ráno.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Tak tohle byli U2 se svým Beautiful Day na Radiu Krokodýl. Doufejme, že ho ten Beautiful Day budete mít dneska i vy. Za 10 minut bude 6:30, v centru Brna máme v téhle chvíli 15 stupňů, ve Vyškově 11,5, Břeclav hlásí 14,5 a chladněji je v téhle chvíli třeba v Jihlavě, tam mají pouze 9,5 stupně. Odpoledne nás ale čeká léto s velkým L, očekává se jasno, jen přechodně polojasno a nejvyšší teploty až do 35 stupňů.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. V brněnských Žabovřeskách bude dnes odhalena nová plastika velké žáby. Akce se uskuteční v 17.30 v Parčíku v Bráfově ulici. Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem se uskuteční v pátek 7. srpna v pražských Strašnicích. Bude mít pohřeb se státními poctami, o čemž rozhodla v pondělí vláda a rodina s tím souhlasila. Lesní požáry zuřící v okolí Bordeaux ještě více zdůrazňují klimatické výzvy, kterým čelí největší vinařská oblast Francie. Místní producenti se potýkají s vážným suchem, stoupajícími teplotami a klesající spotřebou vína. Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles se uskuteční od 19. do 28. července 2028. Začne jen 3 dny po skončení Grand Slamového Wimbledonu v Londýně. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: 9 minut a bude 6:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: To je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
10: Vstupte do Baťova světa. Svezte se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Přesně o půl sedmé jdeme osvěžovat, ano, v těchto horkých dnech se osvěžení hodí. A jakéže to pro vás máme osvěžení?
2: Nově pro vás máme 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Probiotický nápoj vhodný pro celou rodinu, tedy i pro děti a těhotné ženy.
1: Jak to vypadalo včera při tom osvěžování?
3: Krokohlídka osvěžuje přímo na brněnské přehradě na Priglu a tady někoho máme. Pěkný den.
4: Dobrý den. Byli jsme na přehradě, dostali jsme pitíčko a je to tady fajn. Líbí se nám tady na výletě.
5: Dobrý den. Taky jsem na přehradě přišel. Že jsme se osvěžili trošku.
6: A byli jsme krmit ryby.
7: Ale krokodýla.
8: Zrovna jsme tu potkali Rádio Krokodýl a moc krát děkujeme za osvěžení, které jsme tu dostali při procházce na brněnskou přehradu.
9: Děláme tady langoše, posloucháme krokodýla, děkujeme za osvěžení.
1: I dneska budeme osvěžovat. Kde pak?
2: Odpoledne se můžete těšit na pravé drinky od krokodýla na koupaliště Královo pole.
1: Tak se stavte.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Jakub.
10: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na cestě z Uherského hradiště na Brno před Holubicemi počítejte s omezením, pracují tam silničáři. Kvůli zúžení vázne doprava také ze Svitav Brno za Letovicemi a i u Svitávky. Přímo v Brně je zatím provoz spíše plynulý. Silnější zdržení čekejte pouze na Dornichu u Úzké. A pomalu se jede po dálnici D1 u Brna na Vyškov před exitem 196.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl sedmé, jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, na co je diář.
3: Se to je takový kalendář, který mají rodiče. A oni se vždycky otáčí jaký jeden takový malinký.
4: Diář je takovej deník. Oni si tam zapíšou nějaký věci, kdy mají dělat. To má i moje mamka.
5: Diář je takový kalendář i takový deník. Napsání nějakých věcí a tak.
1: Stará struktura ještě, Katka, ty si pořád píšeš do
2: kalendáře. Já mám papírový, no.
1: Já to nechápu, teď ho můžeš někde ztratit nebo zapomenout.
2: Ale... Já mám strach, že mě prostě třeba jako skolabuje telefon a že to zmizí někde. Já nevím, mám to ráda listovat si v tom, přepisovat prostě, nech to bejt. A od soboty tam je tučně dovolená, takže dobrý.
1: Dobré ráno.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Dobré ráno, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: 4,5 minuty před 6:45 posloucháte Radio Krokodýl. Katka má připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Výrazně teplejší než je teď. Například v Jihlavě mají necelých 9 stupňů. To naopak kousek od Kyjova ve Stražovicích mají 21. Je rozdíl nějakých 13 stupňů. V Brně máme 15 a odpolední teploty při jasné nebo polojasné obloze budou velmi vysoké. 32 až 35 stupňů.
2: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Brno společně s Jihomoravským krajem zahájili výběrové řízení na dopravce, který by měl zajistit leteckou linku z Brna do Frankfurtu nad Mohanem. Pokud samosprávy dopravce vyberou, mohla by být linka spuštěná na jaře příštího roku. Nehoda dodávky a kamionu včera odpoledne zhruba na hodinu uzavřela dálnici D2 na 5. kilometru na Brno. Hasiči vyprostili z dodávky jednu osobu, těžce zraněného muže přivezl vrtulník do nemocnice. Počet obětí úterního zemětřesení na jihozápadě Japonska vzrostl na 13. Další lidé v poničeném nákupním centru a papírenském závodě se pohřešují, pátrání pokračuje. Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. 61-letý kouč už u národního týmu působil. V roce 2021 s ním vyhrál mistrovství Evropy. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Už tam bude?
7: Nech toho!
6: Raději už tam bude?
7: Přestaň! Štěje mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
2: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
1: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 9 minut a bude 7 hodin z Krokodýla. Přejem dobré ráno.
2: Pěkné ráno. Představte si, že se takhle ráno vzbudíte, vyjdete na balkon a na něm si hoví páv.
1: Hezky.
2: To je hezká představa, že?
1: No, u nás v naší obci včera ráno jsem tak jako odevřel z kuchyně, jsem si šel pro ručník, co vysel venku a ráno se překřikujou kohouti, jako kdo víc. My tam máme páva a do toho normálně páv, jakože.
2: Vy máte taky v Senticích, jo,
1: no,
2: páva.
1: No, máme páva.
2: Představ si, ale oni jsou i v Brně, na Lesné,
1: jo.
2: Na sídlišti normálně. A jsou na balkonech padáku nebo ve stromech, na větvích, v korunách stromů. Úplně neuvěřitelný. Já jsem včera viděla to video, přišla s touto informací Česká televize a než by tam byl jeden, ale je tam hned skupinka pávů, kteří se sem nějakým způsobem zatoulali, zmizeli z domova pro seniory na nedaleké Kociance a nikomu prý neublíží, ale vyhledávají pozornost. Myslím, že té se jim bohatě dostane. Lidé by je však neměli krmit peckovitým ovocem a až budou mít pávy hlad a žízeň, tak se prý sami vrátí, odkud přišli.
1: Jo, takhle. Hladovku na ně.
2: Ale na Lesné velký pozdvižení, musí to být parádní.
1: Uvěřím.
0: Rádio Krokodýl. Hit

0: Co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Jasně, já ti splním přání, Trio.
2: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
2: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
3: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
2: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
4: Půl minuty a bude 7. Společnost vám dělá Rádio Krokodýl. Katka má další zprávy. Dobré ráno.
5: Pěkné ráno. Některé kryté bazény v Brně čeká v srpnu odstávka kvůli opravám, víc už za chvíli.
4: Co si dáme po 7. hodině? Například Puff Daddy bude. Miley Cyrus. A taky Michal Hrůza. Dnešní počasí bude opravdu letní, teď někde už máme 20 stupňů, třeba tady kousek od Břeclavy v Podivíně, tam už mají 20,2, kousek od Kyjova 20,7, Jihlava naopak hlásí pouze stupňů 9, odpoledne ale při jasné obloze až 35.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 7, hezké ráno.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Letní měsíce využívá brněnská městská společnost Staré Sport k opravám a údržbě některých svých sportovišť. Rozsáhlá rekonstrukce pokračuje v krytém plaveckém bazénu Ponávka. V srpnu čeká odstávka bazény v Lužánkách, v centru Rašínova i v akvaparku Kohoutovice.
6: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
5: V pondělí bude v Bzenci zahájena výstavba dvou okružních křižovatek a dvou nových přechodů pro chodce s dělícími ostrůvky. Cílem je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy pro řidiče i chodce. Stavební práce potrvají přibližně 3 měsíce. Doprava bude vedena Kyvadlově.
6: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
5: Hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali 80 dětských táborů a 8 samostatných stravovacích zařízení využívaných účastníky tábora. Na táborech zjistili závady u 6 provozovatelů, celkově uložili pokuty ve výši 10 000 korun. Na mistrovství světa v šermu dnes nastoupí čeští kordisté k soutěži družstev. Oproti předloňskému bronzu z olympijských her v Paříži chybí v týmu pouze Jiří Beran. Jakuba Jurku, Martina Rubeše a Michala Čupra v Hongkongu doplnil Matyáš Pavlík.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Oproti minulé hodině nám to trochu zhousto na těch silnicích. Slovo má Kuba.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Doprava zpomaluje v Brně na Gajdošově ulici v obou směrech před Táborskou. Místy se ucpává také centrum města. 3 osobní vozidla stojí po nehodě na dálnici D1 u Brna směr Vyškov za exitem 196. Pomalu se jede od Ostrovačic. Popojíždí se převážně v pravém pruhu. A aktuálně ještě pozor z Brna na Uherské Hradiště za Kožušicemi, kde bouralo nákladní auto s návěsem. Očekávejte tam komplikace. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánc Jakub Tilšar.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádio.

0: Tři minuty po 6. hodině raní máme na Krokodýlu připravené 4 vstupenky na koupaliště Biotop v Komárově. Komu a za čí je dáme?
1: Je před námi soutěž s brněnským Hantecem, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se dva chlapy a jeden se ptá Karlika, jestli doma mi je nádobí. Já? Já jsem doma nikdo. Jak to? No tak manželka vždycky přijde domů a říká, někdo by měl vynést koš, někdo by měl jít nakoupit.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10,5 minuty na Krokodýlu jsou připraveny 4 vstupenky na koupaliště Biotop v Brně Komárově.
2: A vyhrát je můžete právě teď na lince Krokodýla 603 103 103.
1: Za čeho vyhrajete, když správně odpovíte na otázku, kterou pokládá teď Žanek.
3: Gomity, co to znamená, když má někdo proglganou budku?
1: Znám pár takových.
2: No, myslím si, že to dneska bude odhalený levou zadní velmi rychle.
1: My jsme se zeptali Brněnů, co to znamená. I když někdo už nám volá, tak schválně. Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Ahoj, Petro.
1: Nazdar, Petře, zdravíme do auta. Jsi v koloně?
4: Ne. Jede to krásně zatím.
1: Jo, a kde to, prosím tě, jede krásně, tak aby jsme věděli.
4: Teď ještě jedu Chrohlem, co uvidíme, jak já budu ta dálnice.
1: Jo, no z druhé strany je to výživa, jsou tam 4 auta v sobě. Prosím tě, slyšel jsi otázku Žankovu?
4: Slyšel, myslím si, že to vypítej mozek.
3: Proglganá budka, to znamená vypítá hlava, nebo jí mozek poškozen přívalí alkoholu.
1: Znáš někoho takového?
4: Tak určitě.
1: Ale nebudeme jmenovat,
2: kamaráda.
1: Že? Prosím tě, 4 vstupenky na koupaliště Biotop v Brně Komárově jsou tvoje. Gratulujem, šťastnou cestou.
2: Užij si to.
4: Super, díky moc.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: V hokejové terminologii icing, neboli zakázané uvolnění od Michala Hrůzy. Máme 18,5 minuty po 7. hodině. Jak to vypadá venku? No vypadá to, že nás čeká opravdu letní den s velkým L. Přes 21 stupňů už mají ve Strážovicích u Kyjova. 21,3 úplně přesně. Vyškov hlásí stupňů 14, Brno 16,5, Břeclav 16, Žďár nad Sázavou zatím jenom stupňů 11, ale odpoledne při jasné obloze 32 až 30 5 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Rybáři na Jižní Moravě se potýkají stejně jako loni se suchem a nedostatkem vody v rybnících. Situace je špatná, ale zatím ne tak kritická, aby museli lovit ryby předčasně. Nevylučují ale, že se tak nakonec může stát. Šlo by však o menší rybníky. Pondělí bylo zatím nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Při nehodách tento den zemřelo 6 lidí. Mezi oběťmi byla třeba řidička osobního auta, cyklista, koloběžkář či chodkyně. Mezinárodní tým, který už víc než 20 let cestuje po celém světě za zatměním slunce, přišel o možnost využít speciální letoun Národního úřadu pro letectví a vesmír. Důvodem jsou škrty administrativy amerického prezidenta Trumpa. VUT v Brně však získalo podporu od ministerstva školství, tým tedy nevynechá ani letošní zatmění. Mezinárodní rakouskou hokejovou ligu v příští sezóně ozdobí zápasy pod otevřeným nebem pod skokanskými můstky v Bischofshofenu. Místo je tradičním finálovým dějištěm turné čtyř můstků. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: celou jižní Moravu.
1: Máme 7:30, máme pro vás osvěžení každý den, pro vás máme 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Je to probiotický nápoj vhodný pro celou rodinu, včetně dětí a také těhotných žen.
2: No, osvěžoval se také včera, pojďte si to poslechnout.
3: Krokohlídka osvěžuje přímo na brněnské přehradě na Príglu a tady někoho máme. Pěkný den.
4: Dobrý den. Byli jsme na přehradě, dostali jsme pitíčko a je to tady fajn. Líbí se nám tady na výletě.
5: Dobrý den. Taky jsem na přehradě, přišli jsme se osvěžit trošku.
6: Aby jsme krmit ryby.
7: Ale krokodýla.
8: Zrovna jsme tu potkali Rádio Krokodýl a moc krát děkujeme za osvěžení, které jsme tu dostali při procházce na brněnskou přehradu.
9: Děláme tady langoše, posloucháme krokodýla, děkujeme za osvěžení.
1: A kde pak budeme 100% osvěžovat dneska?
2: Dneska budeme na Koupáku, na koupališti Královo pole. Odpoledne, těšte se.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, tam to taková legrace není.
10: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Doprava zpomaluje v Brně na Gajdošově ulici v obou směrech před Táborskou. Místy se ucpává také centrum města. Tři osobní vozidla stojí po nehodě na dálnici D1 u Brna směr Vyškov za exitem 196. Pomalu se jede od Ostrovačic, popojíždí se převážně v pravém pruhu. A aktuálně ještě pozor z Brna na Uherské Hradiště za Kožušicemi, kde bouralo nákladní auto s návěsem, očekávejte tam komplikace.
1: Pozor taky v Kobylnici, tam se srazila dvě osobní auta, tak tam se asi trochu zdržíte. A další komplikace je na 43 u Černé Hory, kde se srazila dvě osobní auta. Pokud se dobře dívám, tak je to v podstatě, když jedete mezi Lipůvkou a Černou Horou, tak právě tam před Černou Horou, jakože na příjezdu do ní. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7:55, vyrážíme za dětmi.
2: Máme takovou speciální otázku. Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, proč mouchy létají.
3: Protože oni jim narostly křídla. Protože aby z vrchu viděli tu potravu.
4: Protože rodí mimina.
5: Protože aby nám dávali čistý vzduch.
6: Aby nám dávali kyslík.
1: Takže by nás osvěžovali čerstvým kyslíkem, to bych jako fakt neřekl.
2: Ale letos je jich strašně moc, na to, jak je málo komárů, tak mám pocit, že je hrozně moc takových těch obzvlášť jako zelených much.
1: No, je jich fakt strašně moc. Jinak prosím vás pozor, na silnicích se nám to trošku jakože výrazně komplikuje, čerstvá nehoda. Milady Horákové 28. října u Teslovné křižovatky, tam je dokonce auto na střeše. Další nehoda je hlášená z Brna, ulice Zvonařka, u čerpací stanice Odlemce srazila dvě osobní auta. Prosím vás, je toho fakt nějak moc. Tak pozdravujte děti a šťastnou cestu.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
7: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Za 6 minut bude 7:45, na kroku jsou v téhle chvíli připraveny stručné zprávy.
1: A předpověď počasí.
0: Teplota nejrychleji stoupá, dívám se ve Žaru nad Sázavou, tam už je v téhle chvíli 14,5. To my v Brně máme 18 a dívám se, že nejtepleji tady. Podivín, kousek od Břeclavy, tam už mají 22,5 stupně. Dneska nás čekají opravdu letní teploty. Při jasné obloze 32 až 35 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Teploty budou tento týden opět stoupat výrazně nad 30 stupňů. Pro ty, kteří se budou chtít v Brně ochladit, zpřístupní magistrát dva historické sály na Nové radnici. Otevřeny budou od čtvrtka do neděle, vždy od 10 do 18 hodin. Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem se uskuteční v pátek 7. srpna v pražských Strašnicích. Bude mít pohřeb se státními poctami, o čemž rozhodla v pondělí vláda a rodina s tím souhlasila. Lesní požáry zuřící v okolí Bordeaux ještě víc zdůrazňují klimatické výzvy, kterým čelí největší vinařská oblast Francie. Místní producenti se potýkají s vážným suchem, stoupajícími teplotami a klesající spotřebou vína. Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles se uskuteční od 19. do 28. července 2028. Začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu v Londýně. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do veďchasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
1: No je to nejlepší po ránu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Ano, všechno je v pořádku. Za 11 minut bude 8. Přejem dobré ráno.
2: Hezké ráno a přátelé, máme pro vás tip na dnešek. Moravské náměstí opět protne dlouhý prostřený stůl, potáhne se od sochy Jošta až do parku k fontáně. No a k sousedské tabuli jsou zváni všichni Brněné. Myšlenka sousedské slavnosti je velmi jednoduchá, každý by měl ke stolu něco přinést a nejlépe se i rozdělit se svým okolím. Můžete přinést třeba buchtu, pomazánku, domácí limču nebo víno, to už je na vás. No a srdečně jsou zváni i muzikanti a jejich nástroje. První návštěvníci, kteří si sami vytvoří doprovodný program, usednou k prostřenému stolu mezi 17. a 18. hodinou a vstup je samozřejmě zdarma.
1: Přemýšlím, jestli budu mít hlad a co budu dělat v 5.
2: No tak se stav.
1: Dík,
2: ale
1: dobrý.
2: Něco dnes.
1: Jo, aha.
0: Krokodýl. Vaše letní

0: Safe and Sound a Capital Cities na Radiu Krokodýl minutu a půl před 8 hodinou raní.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirage.
1: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Za půl minuty bude 8 hodin na Rádiu Krokodýl, budou zprávy, má je Katka, dobré ráno.
5: Hezké ráno, Masarykova univerzita postaví v kampusu vysokoškolské koleje a nájemní bydlení, podrobnosti ve zprávách.
0: Po 8. Meghan Trainor.
6: Mama,
0: Roxetti.
6: How do you do?
0: A taky Miraj. Ano, dneska se tím letem budete moci zatančit. Oteplí se nám a to výrazně. Neříkám, že teď je tam zima. V Brně máme 18 stupňů, Vyškov 17,5, Břeclav 17,5. Pravda, skoro o 5 stupňů je kousek od Břeclavy v Podivíně, tam mají 22,5. Ale odpoledne se čeká 32 až 35 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
8: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezké ráno.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Masarykova univerzita postaví v kampusu v Bohunicích nové vysokoškolské koleje a nájemní bydlení. Investuje téměř 740 milionů korun. Jde o největší investici do bydlení v historii univerzity. Ve třech budovách vznikne přes 1000 lůžek.
8: Rádio Krokodýl. Blanensko.
5: V Blansku pokračuje obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci už dokončili některé cesty, posedové gabionové stupně a nebo molo, které bude oddělovat část pro neplavce. Pokračují s výstavbou opěrných zdí nebo přeložky silnice na Češkovice.
8: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
5: Policie v Třebíči hledá 56-letého Radima Lahodu. Je nemocný, nemá u sebe léky, které potřebuje. Kvůli tomu může být v ohrožení života. Muž by měl mít na sobě kaky, mikinu, šedé kalhoty a modrou kšeltovku. Českou fotbalovou reprezentaci by podle španělského deníku AS měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia. U české reprezentace by se tak stal prvním zahraničním koučem v historii.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, je tam toho hodně.
9: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Zvonařka u čerpací stanice se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam se zdržením. Také dvě osobní bourala na ulici Milady Horákové u náměstí 28. října. Ucpává se Poříčí směrem do centra před Vídeňskou. Po nehodě několika aut zůstává omezený provoz na dálnici D1 u Brna na Vyškov. Za exitem z 96 pomalu pojedete od Kývalky. Na trase Svitavy Brno mezi Černou horou a Milonicemi bourala dvě osobní vozidla a pozor také na Brněnsku, na průjezdu Kobylnicemi, boudala tam dvě osobní a projíždí se Kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tylšár.
0: Kubo, děkujeme, pojďme se také podívat do linky řidičů na potvrzení té nehody, o které mluvil Kuba.
10: Na křižovatce náměstí 28. října Milady Horákova, velká světelná křižovatka, je tam auto na střeše, zasahují složky integrovaného záchranného systému. Vytahují člověka z auta, druhý stojí bokem.
0: Moc krát děkujeme za potvrzení informace. Mimochodem to nebyla linka řidičů, to byla naše rádiová aplikace, takže jestli chcete, můžete i vy. No a další nehoda je na hlavním tahu za Pohořelicím v směru na Znojmo. U odbočky na Branišovice nebo Vlasatice tam se srazila tři osobní auta a blokují dopravu v jednom pruhu. Na místě jsou záchranné složky a policie. Kolona se zatím netvoří.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Kolik pak si nepočítala peněz, Kačenko?
1: Napočítala jsem 112 350 korun a my vám tenhle balík nabídneme už za pár minut za náš krokodýlí zvuk.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tichá noc plná hvězd a dva mladí v objetí na louce. Cítíš to, co já? Ano. A kdyby si vzal baterku, nemuseli jsme si do toho sednout.
3: Život plne dál.

0: vnímat. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 10 minut po 8 hodině je připravená zatím telefonní linka 600 303 103.
2: Ale uvolněna právě teď, tak volejte studio, soutěžíme o 112 350 korun.
1: Už tam někdo je. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Tomáš.
1: Dobrý den, Tome, zdravíme do auta, bych řekl.
3: A už jsem teďka zastavil zrovna.
1: Jo, aha, výborně. Aby to s váma nefláklo, až to vyhrajete ty peníze, víte. Tome, co máte pro nás za tip?
3: Asi už to bylo, ale myslím, že by to mohlo být trhání kartonu.
2: Trhání
1: ale kartonu. Dobrý je, že říkáte, myslím, že už to bylo, ale řeknete to.
3: Já jsem to neslyšel, ale...
1: Jasně, dobře.
2: Uvidíme, uvidíme.
1: Dobře, jdeme trhat karton.
2: Ptáme se arbitra, co na to říká.
1: No, v první řadě vás chválí, že vám tam slyšíme blinker, jak jste hezky zastavili, jak tam hezky bliká. Takže arbitr se vyjadřuje takto.
2: Zase nic.
1: Fakt to bylo.
3: Tak příště, díky moc.
1: Mějte se hezky.
2: Hezký den.
3: Naschle.
1: Naschledanou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: 8:17 na krokodýlu má Katka v téhle chvíli připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: V Brně už máme 20 stupňů, už skoro 24 je v Podivíně, kousek od Břeclavy. Odpoledne teploty budou přes 30, při jasné obloze se čeká 32 až 35 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Brno společně s Jihomoravským krajem zahájili výběrové řízení na dopravce, který by měl zajistit leteckou linku z Brna do Frankfurtu nad Mohanem. Pokud samosprávy dopravce vyberou, mohla by být linka spuštěná na jaře příštího roku. Nehoda dodávky a kamionu včera odpoledne zhruba na hodinu zavřela dálnici D2 na 5. kilometru na Brno. Hasiči vyprostili z dodávky jednu osobu. Těžce zraněného muže přepravil vrtulník do nemocnice. Údery Spojených států a Saúdské Arábie v Iráku dnes zabili nejméně 10 členů pro iránské milice. Oblastní velitelství amerických sil uvedlo, že zlikvidovalo balistické střely, které nad ránem vypálil Irán na základny Spojených států na Blízkém východě. Zinedine Zidane převzal francouzskou fotbalovou reprezentaci. Trenérem týmu bude minimálně do mistrovství světa v roce 2000.

0: 30. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
1: 11 minut a bude 8:30.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. -20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
7: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
6: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
8: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
9: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
8: Amethyst Weltmeisau.
9: Více na amethystwelt.at.
10: Rádio Krokodýl.
11: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
12: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
11: Pršet nebude, váš Bolek.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
14: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
15: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
16: Je dobré mít spřízněnou duši.
17: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Jižní Moravu.
1: Minutu před půl devátou, dobrých zpráv není nikdy dost. Přátelé, kamarádi, máme pro vás letní osvěžení. Co si pod tím máte představit?
2: Můžete si pod tím představit 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21, což je probiotický nápoj vhodný úplně pro celou rodinu, tedy i pro děti a těhotné ženy.
1: Kde jsme rozdávali včera, jak vám chutnalo?
3: Krokohlídka osvěžuje přímo na brněnské přehradě na Priglu a tady někoho máme. Pěkný den.
4: Dobrý den. Byli jsme na přehradě, dostali jsme pitíčko a je to tady fajn. Líbí se nám tady na výletě.
5: Dobrý den. Taky jsem na přehradě, přišli jsme se osvěžit trošku.
6: A byli jsme krmit ryby.
7: Ale krokodýla.
8: Zrovna jsme tu potkali Rádio Krokodýl a moc krát děkujeme za osvěžení, které jsme tu dostali při procházce na brněnskou přehradu.
9: Děláme tady langoše, posloucháme krokodýla, děkujeme za osvěžení.
1: Dneska se na nás můžete těšit odpoledne na koupališti Královo pole.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme také na silnice, jak to tam vypadá, to nám teď řekne Kuba.
10: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Zvonařská u čerpací stanice se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam se zdržením. Také dvě osobní bourala na ulici Milady Horákové u náměstí 28. října. Ucpává se Poříčí směrem do centra před Vídeňskou. Po nehodě několika aut zůstává omezený provoz na dálnici D1 u Brna na Vyškov. Za exitem 196 pomalu pojedete od Kývalky. Na trase Svitavy Brno mezi Černou horou a Milonicemi bourala dvě osobní vozidla a pozor také na Brněnsku, na průjezdu Kobylnicemi, boudala tam dvě osobní a projíždí se Kyvadlově.
1: Další nehoda je hlášená z Vídeňské ulice ve směru z centra u sjezdu na Bohunickou, tedy jak je tam D1, tak tam se střetlo osobní auto s nákladním. Pardon, a na hlavním tahu za Pohořelicemi ve směru na Znojmo na 53 se srazila tři osobní auta. Je to u odbočky na Branišovice Vlasatice. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 9:05 jdeme za dětmi a na vaše zahrady.
2: Ve školce na Lesné jsme se ptali, čím doma rodiče sekají trávu.
3: Sekačkou. Nějakou sekačkou, která má motor.
4: Sekačku, která má kol.
5: A sekačka, která se takhle drží
6: a jezdí po travě.
7: Já to vím. Víte čím? Já jsem našel nějakou takovou sekací motorový auto na ovládání.
8: Sekačkou.
1: Žena měla takový sen, že mě uvidí sekat kosou. Máme takovou pokus o louku a před několika lety, tak když to začalo růst, tak jsem si fakt sehnal tu kosu, tak mě u toho natáčela, aby jsem to mohl poslat kolegům a kamarádům tam, aby zhodnotili moje sekání trávy. A už to dělám motorovou kosou.
2: Že protože... se o tebe nebál, já bych se bál, že si ublížíš.
1: Fakt?
2: A to tě nechci jako podceňovat, ale to je nebezpečný srp a kosa, ne?
1: Tak když to, umí, prstíky, nohy. Když to umíš, tak ne.
2: Jo, takhle, to mistr to umí.
1: Dobré ráno.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Dobré ráno, Brno a celá Jižní Morava. Rádio Krokodýl.

Lásko ztratila se z noci, ale tvý stopy už za vás sníh. Všude tě hledám, ale popravdě už nevím, kudy jít. Někdy to bolí, pak se sněješ, pak tě zase nosím na dlaních. I když jsme spolu, tak to ne.

0: Sebastian na krokodýlu hledal a našel 9,5 minuty po 8:30. Jak máme venku? Teplo? Teda pro někoho, ale bude tam ještě výrazně tepleji. V centru Brna máme už 22 stupňů, Vyškov hlásí 21,5, Znojmo 20 a Jihlava hlásí 15,5. Odpoledne při jasné obloze 32 až 35 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Letní měsíce využívá brněnská městská společnost Stare Sport k opravám a údržbě některých svých sportovišť. Rozsáhlá rekonstrukce pokračuje v krytém plaveckém bazénu Ponávka. V srpnu čeká odstávka bazény v Lužánkách, v centru Rašínova i v akvaparku Kohoutovice. Rybáři na Jižní Moravě se potýkají stejně jako loni se suchem a nedostatkem vody v rybnících. Situace je špatná, ale zatím ne tak kritická, aby museli lovit ryby předčasně. Nevylučují ale, že se tak nakonec může stát, šlo by však o menší rybníky. Pondělí bylo zatím nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Při nehodách tento den zemřelo 6 lidí. Mezi oběťmi byla třeba řidička osobního auta, cyklista, koloběžkář či chodkyně. Českou fotbalovou reprezentaci by podle španělského deníku AS měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia, který dovedl španělský tým ke zlaté medaili na olympiádě v roce 2024 v Paříži. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavný The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SMS Ticket do pondělí 10. srpna. The Sweet v Mikulově, rocková událost léta.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
8: No je to nejlepší po ránu.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: a pánovi Blbec nakonec.
1: Ne jeden, ale dva byli.
2: A podrobnosti k novému případu má mluvčí policie České republiky v Brně David Chaloupka.
3: Dobré dopoledne. Teplé počasí zřejmě neblaze působí na některé šoféry, kteří pak za volantem jednají zkratkovitě a agresivně. Brněnští policisté řeší případ dvou řidičů, tmavého Mercedesu a malého Smartu, kteří se včera večer v brněnském provozu nepohodli. Mezi oběma muži docházelo k problikávání, riskantnímu předjíždění i vzájemnému blokování. Od jednoho semaforu takto dojeli až k další křižovatce, kde řidič Mercedesu zřejmě ztratil nervy. Vystoupil z vozidla a svému rivalovi beze slova provodil přední pneumatiku. Poté z místa odjel. Policisté tak po něm nyní pátrají. Všechny řidiče bych chtěl vyzvat k toleranci vůči chybám ostatních účastníků silničního provozu a k tomu, aby nestupňovali napětí a agresi. Podobné konflikty totiž mohou skončit mnohem hůře než jen poškozenou pneumatikou, například i dopravní nehodou. Přeji pěkný den a naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Tak to je teda síla.
1: Co tak jako jedeš a někdo ti probodne? Dobře, tak nebylo, bylo to asi na základě nějakého sporu, jako známe to, jak lidi troubí.
2: Tak ale uklidníme se, ne, uklidníme se, nespěcháme.
1: To je hezký. Budeme se tím, prosím vás, řídit.
2: Přesně tak.
1: Hezké dopoledne.
4: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než...

0: The Killers a Human na Rádiu Krokodýl 2,5 minuty před 9 hodinou.
1: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás do muzea. Hledáte program pro celou rodinu? Technické muzeum v Brně vás zve na Schlanghammer v Hamrech nad Sázavou na akci Věda hrou. Čekají vás chemické a fyzikální pokusy, technické vynálezy, slavní vědci i ukázky práce kovářů na Bucharu a ručních kovadlinách. Přijďte si užít den plný zábavy i poznání už tuto sobotu od 10 hodin. Více na www.tmbrno.cz.
2: Radio Krokodýl. Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 11,90 a kuřecí prsní řízky, kilogram za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.
0: Přesně minuta bude 9 hodin, máme tady středu 29. července. Už od 17:30 vám tady u nás na Radiu Krokodýl dělají společnost Katka Horáková.
5: A to Dekala přijme pěkně.
0: A taky bude teplo, poměrně hodně teplo. V téhle chvíli máme v centru města Brna nějakých 23 stupňů, ale teplota bude stoupat při jasné obloze až na odpoledních 35.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Teploty budou tento týden opět tropické. V pátek by na některých místech Česka mohlo být i 40 stupňů. Pro ty, kteří se budou chtít v Brně ochladit, zpřístupní magistrát dva historické sály na Nové radnici. Otevřeny budou od čtvrtka do neděle vždy od 10 do 18 hodin.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
5: V pondělí bude v Bzenci zahájena výstavba dvou okružních křižovatek a dvou nových přechodů pro chodce s dělícími ostrůvky. Cílem je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Stavební práce potrvají přibližně 3 měsíce. Doprava bude vedena kyvadlově.
2: Rádio Krokodýl. Jihlavsko.
5: Hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali 80 dětských táborů a 8 samostatných stravovacích zařízení využívaných účastníky tábora. Na táborech zjistili závady u 6 provozovatelů, celkově uložili pokuty ve výši 10 000 korun. Na mistrovství světa v šermu dnes nastoupí čeští kordisté k soutěži družstev. Oproti předloňskému bronzu z olympijských her v Paříži chybí v týmu pouze Jiří Beran. V Hongkongu ho doplnil Matyáš Pavlík.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme také zkontrolovat silnice, to teď udělá Kuba.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Vídeňské ulici z centra u sjezdu na Bohunickou se srazilo osobní auto s nákladním. Kilometrová kolona se táhne na Poříčí do centra před Vídeňskou a ucpaná je také před Vídeňskou Jihlavská. Bouralo se na náměstí 28. října na křižovatce s ulicí Milady Horákové. Na hlavním tahu za Pohořelicemi směr Znojmo bourala 3 osobní vozidla a pomalu se jede převážně v pravém pruhu na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy od 178. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globáci stánce Kup Tilšar.
0: Kubo, děkujeme. Tak v té koloně na D1 ve směru k Brnu se ještě srazila 2 osobní auta, blokují jeden jízdní pruh a je to na kilometru 189. Dneska ta D1 zase se nedaří.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jsou 3 minuty po 9. hodině.
1: My vám přejeme krásné středeční dopoledne. Jsem zvědavá, kolik rodin s dětmi vyrazí na bojovku hledat pávy na Lesné. Říkali jsme, že utekli z domova seniorů na Kociance. Přátelé, kdybyste je tam viděli, nechytat, nekrmit, ideálně zavolat do toho domova seniorů, ať se jim nic nestane.
0: Přesně tak, že se s nimi vyfotit, dát to na sítě.
1: Celtíčko.
0: Je, já jsem potkal páva.
1: Možná ho někdo budete mít na balkoně, tak se neděste.
0: Přejeme hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Rozhovor v hospodě. Prodám manželku za 1 korunu. A od druhého stolu se ozve. Fakt? A kolik bude stát aktivace?

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Ve 9:15 mrkněmeš do mailové schránky program@krokodil.cz. Dnešní prosba o hit vašeho života je velmi stručná. Martina z Brna napsala: Ahoj krokodýle, chtěla bych Kina na Women Flag. Prosím o zahrání pro všechny do práce k nám do kavárny na Heršpickou. Děkuji, Martina z Brna.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Ano, vyrazíme na koupaliště kam? Tak co třeba do Zbíšova? Proč právě tam? Zavřete oči a představte si dokonalý letní den. Horko střídá osvěžení ve vodě, dětský smích u bazénku a svižná jízda na dlouhém tobogánu. Ano, chcete-li, můžete tam parádně vypnout na rozlehlých travnatých plochách nebo si dáte do těla při plážovém volejbalu a basketu. Tak zdravíme do Zbíšova. No a kdybyste třeba chtěli vyrazit mimo Brno do Slavkova u Brna, jak to tam vypadá? 150 korun vstup dospělí, 50 korun děti, pro děti brouzdaliště a dětský bazén a taky hřiště. Zahrát si můžete plážový volejbal, užít si lahátko pod stromy, využít dva bary, zkrátka velká paráda. Tak zdravíme na koupáky a chystám další 90. S Club 7, Bloodhound Gang a také bude Whitney Houston.

0: Houston a taky připravuju hit v jedné sekundě. Vám všem hezké středeční dopoledne.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Jasně, já ti splním přání, Trio.
7: Ryba jo.
6: Chytrý mozek.
7: Bujné svaly.
6: Kila dolů bez námahy.
8: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
9: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
13: Vstupte do Baťova světa. Svezte se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
14: Je dobré být spolu.
15: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 3:30 dospívala Whitney Houston a dnešní hit v jedné sekundě, který je připraven, je přesně o 20 let mladší z roku 2012. Co vyhrajete, když uhodnete? Mám tady pro vás dvě vstupenky na představení Kůň pátý element, což je představení plné kaskadérských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích. Jestli chcete, můžete volat 603 103 103. Už někdo volá. Kdo pak? Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdo pak volá?
2: Evžen.
1: Evžen. Odkud volá Evžen?
2: Haló?
1: Haló? Odkud volá Evžen, jsem se ptal.
2: Já vás moc neslyším.
1: Odkud volá Evžen?
2: A, už jsem neslyším.
1: Jste tam?
2: Haló? Ano, jsem tady.
1: Výborně, já jsem se ptal, odkud voláte.
2: Co pak?
1: Já se hrozně omlouvám. Když neslyší druhá strana, tak se fakt velmi špatně komunikuje. Tak, jdeme si pustit ten hit v jedné sekundě. Pokud chcete, můžete volat 603 103 103. Hit v jedné sekundě zní takto. 3, 2, 1, go! Moc toho nebyla, byla toho přesně sekunda. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Čekejte, prosím.
1: Krokodýl, prosím. Ne, tak ten telefon taky jako není tím pravým ořechovým. 603 103 103, telefon můžete volat, abyste nám mohli sdělit, kdože zpívá tu písničku, nebo jak se to jmenuje. Za uhodnutí, jak jsem říkal, tady mám pěkné vstupenky. Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Lukáš.
1: Dobrý den, Lukáši, odkud nám voláte vy?
4: No, zrovna tady jsme v Boskovicích, ale jsme z Brna.
1: Jaha, dobře, tak zdravíme momentálně do Boskovic. Poznal jste písničku?
4: Whitney Houston.
1: No, ta dospívala. Já se ptám na tu, kterou jsem teď pouštěl, tu jednu sekundu.
4: Aha, tak to bohužel, tak to nevyhrává nic.
1: Jo, ani, dobře, tak jo, tak se mějte hezky, nashledanou. To jsou dneska zajímavé telefony, vám řeknu. Tak zkusíme to ještě jednou, 603 103 103, když tak to dáme někomu dalšímu. Rádio Krokodýl, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Ori.
1: Ori. Křestní jméno ano. Máte v občance, jaké, jestli se můžu zeptat?
5: Orazgul.
1: Aha, dobře, tak jo. písničku jste poznala?
5: Alvaro Soler.
1: Říkáte Alvaro Soler?
5: Ano, Soler.
1: Tak ten to bohužel není. Děkuji moc, mějte se pěkně.
5: A jo, tak to.
1: Naschledanou. Jdeme si to rovnou prozradit. Jsou to Train Drive-By.

0: Tak toho jsou Train Drive-By, dnešní hit v jedné sekundě, který se nepodařil rozlousknout. Co si dáme do 10. hodiny za 90. Deep Blue Something. Zahrám také Emily. A taky Čambu Bambu. 9 minut po půl desáté je právě teď. A vy jste s Krokodýlem. Hezké dopoledne.
1: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele. Ej, firmu Klimastyle, lelelele.
2: www.klimastyle.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
5: Mirá,
4: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
5: Migové,
4: Harley,
5: Single X,
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
11: V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
12: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90. v 9. Každý den po 9. hodině.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Je mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
6: Po 10. hodině to budou Vanilla Ice, Shakira a dáme i činasky.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
6: Teplota začíná, řekl bych, strmě stoupat. V centru Brna už máme v téhle chvíli 26 stupňů. V Jihlavě 24, ve Žďáru nad Sázavou 23. Ano, stoupá to nahoru rychle a odpoledne by se to mělo zastavit mezi hodnotami 32 až 35. Očekáváme jasno, takže léto, jak má být.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Pěknou středu.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Zemřel brněnský knihkupec Michal Ženíšek, bylo mu 73 let. V roce 1990 otevřel jedno z prvních soukromých knihkupectví v Československu. Z Květinářské ulice později přesídlil do pasáže Alfa, kde obchod vedl až do roku 2023. Patřil ke známým postavám brněnské kulturní scény. Trochu jako v podivném absurdním dramatu, kde levá ruka neví, co dělá pravá, si musela připadat žena, které soud ve sporu s jejím expartnerem povolil, aby se přestěhovala s dětmi do vzdálenější lokality. Druhý soud totiž takové jednání označil jako svévolné. Děti ženě vzal z péče a svěřil je jejich otci. Proti takovému postupu zasáhl až ústavní soud. Státní veterinární správa varuje před konzumací mražených žabích stehýnek dovezených z Vietnamu. Laboratorní rozbory v nich odhalily zdraví škodlivé látky. Na rizikový produkt upozornili nizozemské orgány prostřednictvím evropského systému rychlého varování. Problematickou šarži úřady identifikovaly při vyšetření v Německu. Jakub Menšík vstoupil do turnaje ve Washingtonu vítězstvím nad domácím tenistou Trevorem Švajdou 6-2, 6-7 a 6-3. Semifinalista letošního Roland Garros bez problémů vyhrál první set, poté zápas na téměř 2,5 hodiny přerušil déšť.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Pěkné dopoledne, jdeme na silnice, začíná Kuba.
9: Krásné dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně se bouralo na Hněvkovského ulici na křižovatce se Sokolovou. Doprava tam ze všech směrů zpomaluje. Dlouhé zdržení v kolonách hlásí řidiče oku dále na Bohunické a Sokolově ulici, a to z obou stran. Zpomalení je také na dálnici D1 mezi Brnem a Prahou před exitem 162 na Velkou Výtež. A v protisměru se jede pomalu tradičně před Brnem obcí Války. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Jakub Tilšar.
6: Kubo, děkujeme, pokud jdete z Pohořelic ve směru k 53, chcete pokračovat dál na Znojmo, tak jak je ten kruháč u shopping parku tam místního, tak tam se v téhle chvíli řeší nehoda mezi nákladním a osobním autem. Šťastnou cestu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 10. hodině a Marta, Martička, Marťule, nevím, jak říkáte Martám, tak ty právě dneska slaví svůj svátek. A nejenom oni, ale úplně všichni se můžou těšit na to, jak budeme dneska rozdávat osvěžující drinky. Kde to bude, kdy to bude, prozradíme na Krokodýlu během chvíle.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pán v cukrárně si objedná dort. Potom ho vymění za likér. Vypije ho a chce odejít bez placení. Prodavačka, no počkejte, a kdo bude platit likér? No za ten jsem vám přece dal ten dort. No ale ten jste taky nezaplatil. Vždyť jsem ho taky nejedl.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Tak přátelé, v Brně máte hned několik možností, kde se schladit nebo osvěžit v následujících tropických dnech. Buď můžete vyrazit k vodě, nebo v centru odpočinout v historických sálech Nové radnice, které vám budou k dispozici od zítřka do neděle. No a taky máte krokodýla. A my vás osvěžujeme každý všední den v ulicích, a to gratis. Rozdáváme mezi vás 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Je to probiotický nápoj vhodný pro celou rodinu, to znamená, pitný režim můžou doplnit děti i těhotné ženy. No a včera jsme vás potěšili na přehradě.

0: Krokohlídka osvěžuje přímo na brněnské přehradě na Priglu a tady někoho máme. Pěkný den.
1: Dobrý den. Byli jsme na přehradě, dostali jsme pitíčko a je to tady fajn. Líbí se nám tady na výletě.
2: Dobrý den. Taky jsem na přehradě, přišli jsme se osvěžit trošku.
3: A byli jsme krmit ryby.
4: Ale krokodýla.
5: Zrovna jsme tu potkali Rádio Krokodýl a moc krát děkujeme za osvěžení, které jsme tu dostali při procházce na brněnskou přehradu.
6: Děláme tady langoše, posloucháme krokodýla, děkujeme za osvěžení.
7: No a dneska vyhlížejte krokohlídku opět u vody, odpoledne konkrétně na koupališti Královo pole, kde vás opět osvěžíme lahodnými probiodrinky. Teď ale mějte dál bez vad dopoledne přesně v 10 hodin a 20 minut.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
9: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
10: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
9: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
7: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
11: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
7: Amethyst Welt Maisau.
11: Více na amethystwelt.at.
12: Rádio Krokodýl.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
14: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
15: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
16: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
17: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
18: A co bude ve stejné zemi?
17: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
19: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
9: Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Kam dnes vyrazit na oběd a moc neutratit? Krokodýl vybírá brněnskou restauraci Štatl, kde si můžete objednat žampionový krém a k tomu francouzské brambory s uzeným masem a hráškem a sterilovanou okurkou. Najíte si za 169 korun. Tak pokud vyrazíte, nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, že v centru Brna dneska bude rušno a nálada bude ve stylu sousedské pohostinnosti. Moravské náměstí totiž opět protne dlouhý prostřený stůl, potáhne se od sochy Jošta až do parku k fontáně. K sousedské tabuli jsou zváni všichni Brněné, tedy vy všichni. Myšlenka sousedské slavnosti je velmi jednoduchá, každý by měl ke stolu něco přinést a nejlépe se i podělit se svým okolím, takže žádný soukromíčení na vlastním písečku. Srdečně jsou zváni samozřejmě i muzikanti a jejich nástroje, no a první návštěvníci, kteří si sami vytvoří doprovodný program, usednou k prostřenému stolu mezi 17. a 18. hodinou. Vstup je pro všechny zdarma, tak teď už víte, co nás dneska čeká v centru Brna s Krokodýlem.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deo Spray Roll-On nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
3: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Hit za hitem, to je Krokodýl, tak je lehce před 11, kdy už je se mnou ve studiu Míša. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak my jsme teď s Míšou probrali, že nesnášíme hmyz, že ti pávy, které se objevily na Lesné.
1: Jo, ty jsou
0: ale
1: super.
0: Ale po balkony, že bychom takovou ozdobu taky brali, ale ne třeba kudlanky, pavouky a podobné věci, že?
1: Ne, fuj, to určitě ne.
0: Tak pojďme na zprávy, snad nebudou fuj.
1: Já doufám, že ne. Srdce brněnské části konečně získá kavárnu. Více už za chvíli.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Suite s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SMS Ticket do pondělí 10. srpna. The Suite v Mikulově, rocková událost léta.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině z Krokodýla Daša. Nabídneme kapelu M. A dáme si taky One Man Show Foundation.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska vyloženě letně, bude jasno a jen přechodně polojasno. Teploty až kolem 35 na Blanensku, v uvozovkách jen do 31 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Pěkný den.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Nová kontejnerová kavárna by se brzy měla otevřít obyvatelům nebo návštěvníkům brněnských Černovic. Zástupci městské části ji chtějí postavit v parku Řehořova poblíž křižovatky ulic Charbulova a Hůzkova. Postup kritizují opoziční zastupitelé, podle kterých už mohla kavárna dávno fungovat. Ministr zahraničí Petr Macinka se po 8 měsících rozhodl zveřejnit SMSku, kterou mu prostřednictvím své kanceláře poslal po jednání na Hradě prezident Petr Pavel. Ministr zprávu prezentoval jako důkaz toho, že prezident lže, když tvrdí, že jej informoval o nepřijatelnosti Filipa Turka na postu ministra. Lesní požáry ve Francii se nebezpečně přibližují k továrnám na výrobu raket a střel, ve kterých jsou skladovány výbušné materiály. Nejméně 7 průmyslových areálů obsahujících nebezpečné látky leží ve vzdálenosti do 20 kilometrů od požárů. Česká tenistka Daria Viďmanová porazila v prvním kole turnaje v Memphisu Španělku Marinu Bosolsovou 6-2, 3-6, 6-4 a dočkala se druhé výhry na okruhu WTA.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne taky všem řidičům, co se děje na silnicích, prozradí Kuba.
7: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dopravní nehodu dejte pozor v Brně na opuštěné ulici u Křídlovické. V obou směrech čekejte přerušované kolony. Na dálnici D1 od Brna do Prahy čekejte kvůli zúžení přerušovanou téměř 9-kilometrovou kolonu před exitem 162 na Velkou Bíteš. Převážně nákladní doprava zpomaluje na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic a na Brněnsku v Pohořelicích na Znojemské ulici poblíž kruhového objezdu. Pozor na nehodu osobního vozidla s nákladním. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšár.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Máme přesně minutu po 11. Krásné středeční dopoledne přeje Katka Horáková. Chystám soutěž s krokodýlem cestovatelem a vyrazíme směr výšiny do oblak na jednu jihomoravskou rozhlednu. Za její odhalení vám nabídnu vstupenky na koncert kapely The Sweet. Tak buďte s námi, nenechte si to ujít.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Zítra mi Pavel vrátí peníze, které jsem mu půjčil. A vydám se k moři. No a co, když tě nevrátí? No, tak pojede k moři on.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na krokodýlu cizí zeď, hit, který je vzkazem všem hejtrům na sociálních sítích, tak nehejtujte, váš život rozhodně lepší nebude, buďte radši milí, ohledu plní usměvaví a taky soutěživý právě teď s krokodýlem.
1: Krokodýl cestovatel.
0: Tak můžete volat 603 103 103, to je to správné telefonní číslo sem ke mně do studia. A dneska v rámci krokodýla cestovatele za odhalení místa, konkrétně rozhledny, na kterou se budu ptát, nabízím dvě vstupenky na koncert kapely The Sweet. Vystoupí v amfiteátru v Mikulově 15. srpna od 18 hodin. A lupeny budou vaše, když odhalíte, na co se ptám v následujících nápovědách. Tentokrát se vypravíme na rozhlednu, která se týčí nad Adamovským údolím na západním výběžku nad hřbetem Střelčím v Moravském Krasu. Přestože se rozhledná nachází v katastru obce Babice nad Svitavou, je majetkem města Adamov. No a tato rozhledna byla zpřístupněna už v roce 1887 a nese jméno po předsedovi brněnské sekce Rakouského turistického klubu, který se stal velkým propagátorem výstavby této rozhledny. Tak pokud víte, jak se ta rozhledna s mužským křestním jménem jmenuje, tak voláte krokodýla. Někdo už tam je, hezké dopoledne. Katka, kdo tam?
2: Dobrý den, tady Vlasta.
0: Vlasto, já vás zdravím, odkud nám voláte?
2: Volám vám z Brna, z Medlánek.
0: Z Medlánek, máte se dneska dobře?
2: Výborně, nádherně počasí, moc se mě líbí.
0: Tak výborně i za mě. A teď vlastně, jestli jste slyšela moje nápovědy, jak se ta rozhledna nazývá, jak se jmenuje?
2: Já si myslím, že Alexandrova.
0: Říkáte to naprosto správně, vy si to nemyslíte, vy to víte. Tak vstupenky na koncert jsou vaše velká gratulace.
2: Díky, díky, mějte se hezký, krásný den.
0: Vám taky, ať to vydrží po celý den. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc pro Biodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
3: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňce.

0: Novicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.sodor.cz
1: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
1: Je dobré mít se komu svěřit.
7: Vaše nejvěrnější rádio.
1: Stále s vámi.

0: Krokodýla Jimmy Cliff, před námi opět Radeček a taky Lost Frequencies. No a pak už vaše další šance tipnout si náš krokodýlí zvuk a vyhrát víc než 112 000 korun. Tak buďte s námi, nenechte si to ujít.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu vodák živá, jsme prostě bratři.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tady, 3 minuty po 11:30, vaše šance volat krokodýla právě teď na lince 603 103 103 a ve hře je 112 400 korun. Někdo byl nejrychlejší, kdo pak je na telefonu krokodýla? Hezké dopoledne.
2: Dobrý den,
1: dobrý
2: Petra.
1: Petro, zdravím vás, tady Katka, přeju vám krásnou středu a budu držet pěstí, je to hodně peněz. Za co byste to utratila, kdyby to teď dopadlo dobře?
2: Tak nějaká menší dovolená s rodinou.
1: A už jste měli, nebo vás to teprve čeká?
2: Teprve čeká.
1: Teprve čeká. Tak to by se určitě hodilo, to je dost peněz pro celou rodinu. Tak budu držet pěsti, tohle je náš zvuk. A zajímá mě, jak to slyšíte, co typujete?
2: My si myslíme, že by to mohlo být, srp už tam byl, ale sečení trávy kosou, ruční kosou.
1: Takže kosa tentokrát. Dobře, kolega Tonda říkal, že manželka po něm chtěla vidět, jak mu to jde s kosou, takže by to u toho natočil. Uvidíme, tak ptáme se arbitra, co na to říká. Říká, že rodinná porada bude muset pokračovat do dalšího soutěžního kola, že tentokrát ne. Není to kosa.
2: Dobře, díky.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Taky se mějte, nashledanou.
1: Samozřejmě v příštím kole budeme hrát opět o víc peněz, tak buďte s krokodýlem.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3.

0: www.klimastyle.cz.
1: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: skvělá kapela Coldplay tady u nás na Krokodýlu. Přiblížila se 12. poledník. Přejeme krásnou středu s vámi Katka, taky Míša, jdeme na zprávy.
1: Pěkné poledne. Moravské náměstí dnes protne dlouhý prostřený stůl. I o tom už za chvíli.
0: Rozdělila by se sousedem o něco dobrýho?
1: Že jo, oni by se taky podělili, ne?
0: Tak výborně.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do muzea. Hledáte program pro celou rodinu? Technické muzeum v Brně vás zve na Schlanghammer v Hamrech nad Sázavou na akci Věda hrou. Čekají vás chemické a fyzikální pokusy, technické vynálezy, slavní vědci i ukázky práce kovářů na Bucharu a ručních kovadlinách. Přijďte si užít den plný zábavy i poznání už tuto sobotu od 10 hodin. Více na www.tmbrno.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. po obědové espresso a Sabrina Carpenter. Doufám, že potěší Ariem. Shiny.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska až 35 stupňů a k tomu jasno a jen přechodně polojasno.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné poledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Moravské náměstí dnes opět protne dlouhý prostřený stůl. Potáhne se od sochy Jošta až do parku k fontáně. Myšlenka sousedské slavnosti je velmi jednoduchá. Každý by měl ke stolu něco přinést a nejlépe se i podělit se svým okolím. Vstupné ke stolu je zdarma, rezervace není třeba a první lidé mohou ke stolu usedat mezi 17. a 18. hodinou. Ministerstvo kultury otevře letos ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září všechny státní hrady a zámky pro veřejnost zdarma. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií a pokračuje v projektu zpřístupňování státních kulturních institucí. Více než 1100 zaměstnanců předních technologických firem vyzvalo americkou vládu, aby podpořila mezinárodní spolupráci na vytvoření nástrojů, které by umožnily řídit tempo vývoje nejpokročilejší umělé inteligence. Podle nich se vývoj AI zrychluje natolik, že současné bezpečnostní a regulační mechanismy nemusí stačit držet krok. Českou fotbalovou reprezentaci by měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia, který dovedl španělský olympijský tým ke zlaté medaili na hrách v roce 2024 v Paříži. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne i vám, milí šoféři. Pozor, aktuálně v Brně v Křížové ulici u křižovatky s Ypsilantyho havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. Dále v Žabovřeské ulici směrem na Pisárky u sjezdu z Luční se srazila dvě osobní auta. No a přátelé, pokud cestujete často vlakem, tak pro vás máme taky jedno upozornění, protože mají venku teploty růst až k 39 stupňům. Tak to může mít vliv na železniční provoz a způsobit omezení dopravy. České dráhy proto prosí cestující, aby při plánování svých cest sledovali aktuální informace o provozu na železnici a taky doporučují, abyste si sebou na cestu vzali dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užíváte a pokud možno využívat spoje mimo nejteplejší část dne. Tak myslete na to, děkujeme.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: musím se zeptat, jaké má Jirka Wiener vztahy se svými sousedy? Já? Všechno dobrý?
1: Velmi dobrý, jo, myslíš ten sousedský stůl, co se chystá v centru?
0: No, ježiš,
1: no
0: to
1: tak
0: bude
1: pozveme
0: dneska.
1: Všechny úplně, navíc se tam objeví i krokohlídka.
0: Budeme rozdávat.
1: Budeme osvěžovat.
0: Ano. Drinky, výborně, tak hezké poledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův frk.
2: Napomíná muž manželku: Kateřino, buď při jízdě opatrnější. Pozor, co pak nevidíš značku nebezpečná zatáčka? No právě, že ji vidím, tak raději jedu rovně.

0: a my jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Teď už vyrážíme do školky přímo tady v Černovicích a těch prcků se ptáme, proč třídíme odpad. Tak co, dětské, jak to máme?
2: Aby příroda byla hezká, tak nemůžeme házet odpadky jenom tak na zem. Musíme je házet vždycky do koše, potom je vyveze někdo.

0: vezou do těch spaloven.
1: Přátelé, Zlatíčka ví, proč třídíme odpadky? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů Krokodýla.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
1: Head za hitem z Krokodýla Orchestra. Dáme si milky. Teď máme 12 hodin 22 minuty.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
3: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
2: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
4: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmaisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
5: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
4: Amethyst Weltmaisau.
5: Více na amethystwelt.at.
2: Radio Krokodýl.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Raději už tam budem.
8: Přestaň, štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Vstupte do Baťova světa. Smeste se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
2: Je dobré si pomáhat.

0: Michel Telo na krokodýlo, tak za chvilku máme půlku prázdnin. Až se děti vrátí do školy, tak krokodýl upozorňuje na zajímavou věc, tak aby se děti více soustředili na výuku, třeba i po prázdninách.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Michal Pernica, jsem ředitel základní školy Boskovice Sušilova a na naší škole máme používání mobilních telefonů zakázané po dobu přítomnosti žáka v budově školy. Žáci spolu o přestávkách hodně komunikují a nejsou na mobilu.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi e na konci.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Disturb na Krokodilo. 13. hodinka do studia dorazila taky Míša Kupská. Budou čerstvé zprávy, zdravíme.
1: Zdravíme a pěkné odpoledne. Představte si, že se takhle ráno vzbudíte, vyjdete na balkon a na něm si hoví pav. Více už ve zprávách.
0: Za malou chvíli. Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem. Bude Edward Maja. Tak jeden Tarzan Boy. Na vašem letním rádiu Marek Ztracený. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na kytarový festival do Brna. V průběhu 7 festivalových večerů se vám představí umělci ze Španělska, Dánska, Německa, Peru, USA, Andory a Anglie. Kytarový festival Brno 2026 startuje už tuto neděli. Podrobné informace o programu a předplatném najdete na www.itar.cz.com.
3: Radio Krokodýl.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně aktuálně teploty kolem 32 stupňů, Hodonín hlásí plus 31. Zítra čekejte teploty kolem 35 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nečekaný návštěvník překvapil obyvatele brněnského sídliště na Lesné. Skupina pávů se zatoulala a obsadila koruny stromů, balkóny paneláků i parapety. Pávy zmizely z domova pro seniory na nedaleké Kociánce. Nikomu prý neublíží, ale vyhledávají pozornost. Lidé by je neměli krmit peckovitým ovocem. Až budou mít pávy hlad a žízeň, sami se vrátí, odkud přišli. Na tradiční cyklopouť, kterou pořádá Uherskobrodská sportovní organizace Orel, se letos vydá na 100 cyklistů z celé České republiky. V příštích dnech zamíří z východu Moravy na Slovensko. Cyklopouť se uskuteční po 22. V japonském obchodním centru, které explodovalo krátce po včerejším zemětřesení, zůstává stále uvězněno několik lidí. Tisíce záchranářů v současnosti bojují s časem, aby ze sutin vytáhli přeživší. Zemětřesení si prozatím vyžádalo 13 mrtvých. Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles se uskuteční od 19. do 28. července 2028. Začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu v Londýně.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Mějte pozor, v Brně se bourá v ulici Křižíkova, jinak byste měli projet bez větších komplikací. Kdyby cokoliv, dejte vědět na linku řidičů, tady je číslo.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Léto si užíváte s vaším rádiem.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Léto prázdniny, doufám, že i pohoda k tomu vás osvěžuje naše letní krokohlídka. Za okamžik vám prozradím, kde ji vyhlížet v ulicích.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptá se policista místního krále alkoholiků. Tak co, Bedřichu, co tě sem zase přivedlo? Dva policajti, šéfe. Zase pod parou, že? Ano, šéfe, oba dva.

A jedna smutná zpráva, krokodiláci. Zemřel Glenn Hansard. Při dopravní nehodě zemřel. Podle irských médií zpěvák Glenn Hansard, bylo mu 56 let, spolu s Markétou Irglovou získali v roce 2008 Oscara a zaspívali baladu Fallin' Slowly. Tady máte vzpomínku na krokodýlo právě teď.

0: vzpomínáte na tento mega hit pohodový, balada Fallen Slowly, Glenn Hansard, Markéta Riglová. A smutná zpráva, krokodýláci, při dopravní nehodě zemřel podle irských médií zpěvák Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Spolu s Markétou Riglovou získali Oscara a navíc naspívali baladu Fallen Slowly, kterou jsme vám právě teď odehráli.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: A teď už příjemnějším věcem, my vás osvěžujeme v ulicích Brna. Ano, máme pro vás probiodrinky Bala 21.
2: Krokohlídka osvěžuje přímo na brněnské přehradě na Priglu a tady někoho máme. Pěkný den.
3: Dobrý den. Byli jsme na přehradě, dostali jsme pitíčko. A je to tady fajn, líbí se nám tady na výletě.
4: Dobrý den, tak jsem na přehradě, přišli jsme se osvěžit trošku.
5: Aby jsme krmit ryby.
6: Ale krokodýla.
7: Zrovna jsme tu potkali Rádio Krokodýl a moc krát děkujeme za osvěžení, které jsme tu dostali při procházce na brněnskou přehradu.
8: Děláme tady langoše, posloucháme krokodýla, děkujeme za osvěžení.
0: Díky, že posloucháte letní.

0: Krokohlídka vyrazí do ulice taky dnes na koupališti Královo pole a taky se zastavíme na akci Stůl. Ano, obří stůl, který bude na Moravském náměstí dneska odpoledne.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální team buildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Jasně, já ti splním přání, Trio.
5: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
4: Kila dolů bez námahy.
6: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
7: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
12: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Ruben Gomez na Krokodýl, jdeme na koupák.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Jdeme si skočit do vodičky. Šup. Zdraví vás, koupaliště u Zbíšova. Můžete si tam užit letní osvěžení, dětský smích u bazénku a svižná jízda na dlouhém tobogánu. Koupaliště Zbíšov nabízí přesně tohle. Tak si užijte třeba i volejbal, basket, tohle léto, jak má být ve Zbíšově. No a taky zdravíme na koupaliště Slavkov u Brna, kde je aktuální voda teploty 25 stupňů. 150 stupňů dospělí a 50 děti. Pro děti brouzdaliště a dětský bazén, hřiště, dva bary k využití. Vyražte, osvěžte se s krokodýlem.
1: Krokodýl, krokodýl, vaše letní rádio.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Mike Ztracený, to se mi líbí. Krokodýl hrajeme hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. A pokud něco zahrajeme podruhé, máte od nás dárek, tak se nás držte. Mineli, tak co, poprvé nebo podruhé dneska? V čase 6 až 18 neopakujeme hity.

0: Krokodýl díl hrajeme hit za hitem a přitom ani ne dvakrát. Pokud zazní něco po druhé, máte od nás dárek. Kdo se dovolal a odkud? Haló, Krokodýl.
1: Ahoj, tady je Mirka z Jihlavy a tady ta pítnička, že tam dneska po druhé.
0: Mirko, zdravíme do Jihlavy a máš pravdu, vyhráváš. Máš tady dáreček. Představ si, mám pro tebe dvě vstupenky do domu Drahokamů nebo ametistové školy v Ametis Welt Maisau v Dolním Rakousku. Takže máš tady dáreček, který si užiješ, uděláš si vejlet. Vydrž na telefonu, zdravíme do Jihlavy na Vysočinu, ahoj.
1: Ahoj.
2: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
3: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
2: Amethyst Welt Maisau.
3: Více na amethystwelt.at.
4: Rádio Krokodýl.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk v Billa klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Billa. To dobré začíná u nás.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tak to vám hraje Krokodýl těsně před 2 hodinou odpolední. Teď už chystáme čerstvé zprávy. Připravená Míša Kupská, tak pěkný den.
1: Pěkné odpoledne. Zemřel irský zpěvák Glenn Hansard. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Komedii Ryba ve čtyřech nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Radio Krokodýl.
5: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Suite s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SMS Ticket do pondělí 10. srpna. The Suite v Mikulově, rocková událost léta.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě máme právě teď teploty kolem 32 stupňů. Zítra čekejte plus 36.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Park na Bráfově v brněnských Žabovřeskách čeká proměna. Veřejný prostor oživí nová dominanta v podobě rozměrné kovové plastiky žáby, která bude zároveň fungovat jako dekorativní fontánka. Slavnostní odhalení s doprovodným programem se uskuteční dnes v 17.30. Jak nepříjemné, ale i nebezpečné mohou být dny se 40-stupňovými vedry, si Česko i velká část Evropy zažili koncem června. A tento týden by se situace podle předpovědi mohla opakovat. Řada měst tak pravděpodobně znovu povolá hasičské vozy, aby kropily rozpálené ulice nebo nainstaluje mlžítka. To je však většinou vše. Krizové plány chybí. Při dopravní nehodě dnes zemřel ve věku 56 let irský zpěvák Glenn Hansard. Neštěstí se stalo brzy ráno, když hudebník havaroval na motorce. Hansard společně se svou tehdejší partnerkou Češkou Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. Eliška Hamzová přispěla 4 body k prodloužení vítězné série Minnesota v WNBA. Tým Lynx zdolal Toronto 193. Uspěl po 8. za sebou a je nadále nejlepší v zámořské soutěži.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na silnice Marté v terénu.
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Kolony jsou hlášené v Brně na Zvonařce u Dornychu směrem do Židenic. Velmi silný provoz a přerušovaná fronta je na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy před Velkou Výteší od 177. kilometru. Převážně kamiony popojíždí v pravém pruhu na D1 před Brnem od Prahy, a to zhruba od Kývalky. A doprava zpomaluje na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 9. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jirka s vámi a taky tohleto léto.
1: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Ty největší letní megahity vám budeme hrát i po 14. hodině. Nechte si chutnat David Guetta, Aqua nebo Dua Lipa. No a teď hned poetika.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Vyšetřující policista se ujišťuje. Tak vy tvrdíte, že manželka po vás hodila křeslem? Ano, tak jsem uskočil. A proč jste potom utekl? No, protože se začala zkoumavě koukat na kredenc.

Kván, Krokodil Barbie Girl, jsme vaše letní rádio, krokodiláci. Tak teď pozdrav taky na koupaliště Kraví hora, kde máte nádherný výhled na Brno, i tam se ladí krokodil. Teplota vody je příjemných 25 stupňů, tak vyražte na Kraví horu s krokodílem. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Aerosmith, Crazy Demon, ulic.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: No a teď už pozdravíme taky do Znojma, kde nás posloucháte na 95,4 FM. Představte si, ve Znojmě řeší, co dělat s přemnoženými holuby. Místní si stěžují, nelíbí se jim znečišťování veřejného prostoru a budov. No a město proto připravuje několik opatření. Pokud si říkáte, jak na ty holoubky, tak ve hře je například městský holubník po vzoru Brna nebo speciální krmivo, které omezí rozmnožování ptáků. Víme, co se děje i ve Znojmě.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
2: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz
0: 14 hodin 21 minut.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
4: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
5: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
4: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
6: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
7: Přes 30 tajemných křišťálových lebek. Majské legendy.

0: legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
1: Amethyst Welt Maisau.
0: Více na amethystwelt.at.
2: Radio Krokodýl.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
3: www.klimastyle.cz.
5: Toto je?
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
10: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
11: Je dobré mít společnost na cestách.

Krokodýl, vaše letní rádio. I gotta find my way back to summer paradise.

Kroku díl, skočíme si do bazénu, teď zdravíme taky na koupaliště Biotop Brno Jih, kde se poslouchá pravidelně Krokodýl. Pohled do roku 1995. Vzpomínáte na tuhletu partičku Backstreet Boys na Krokodýlu. No a potom si zasoutěžíme o velké peníze. Mám tady pro vás 113 000 korun za uhodnutí krokodýlího zvuku. Tak si připravte telefony. Za okamžik soutěžíme.

0: Připravení krokodýláci, jdeme soutěžit o velké peníze.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Mám pro vás 113 000 korun za tajemný zvuk Rádia Krokodýl. Zní takto. Ptáme se, co to je. Volejte studio 603 103 103. Právě teď jednomu dáme šanci tipnout si, vyhrát velké peníze. Jak s nimi naloží, bude potom jenom na něm nebo na ní. Krokodýlí studio, telefonní 603 103 103 je právě teď dispozici. Zvedáme a ptáme se, kdo tam. Radio Krokodýl, kdo tam, odkud, halo?
2: Dobrý den, Martin tady, Brna volám.
0: Martine, vítej, tak co by u tebe znamenalo 113 000 korun?
2: Já bych možná přemýšlel, že bych to dal do nového baráčku.
0: Dobře, takový pěkný základ. Tak tipuj, hádej, co to je.
2: Já si myslím, jestli to náhodou není třeba rozčesávání vousů kartáčem.
0: Mm-hmm. Takže zvuk tedy vzniká rozčesáváním vousů kartáčem. Mm-hmm. Co na to, arbitr? Kam tě ještě zdravíme? Posloucháš Brně za Brnem?
2: Do Bohunic.
0: Dobře, tak pošleme peníze do Bohunic, nebo ne? Ani tohle to není, jaj, budeme navyšovat bank. Díky, že posloucháš, budeme si dál lámat hlavu, co to je. Měj se krásně, ahoj.
2: Na skle, ahoj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: A co bude ve scénáři?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Krokodýl, Krokodýl, vaše letní rádio. Do

0: to poučasí na koupáky, možná i zprávy z bazénu, ne? Teď to bude ze židle a je tady Míša Kupská. Co si dáme?
1: Já vám přeji pěkné odpoledne. Brazilské rytmy rozvlní Brno. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a po 15. hodině z Krokodýla například Jennifer Lopez. Budou Škvoři. Chytla Roy Justin Bieber. Tak to letně vám bude hrát Krokodýl.
3: Jasně, já ti splním přání, trio.
4: Ryba jo.
3: Chytrý mozek.
4: Bujné svaly.
3: Kila dolů bez námahy.
5: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
4: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska teploty kolem 32 stupňů, zítra to bude na jižní Moravě šplhat k 35.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ulice Brna se na 4 dny promění v pestrobarevné slavnosti. Od zítřejšího večera až do neděle centrum ožije 7. ročníkem festivalu Brazil Fest. Akce odstartuje zítra na hradě Špilberk. Na schodech ve frekventované Benešově ulici se včera na večer uložil ke spánku silně opilý 56-letý muž. Hlídka městské policie ho ale vzbudila a upozornila, že si nevybral vhodné místo na spaní. Podařilo se mu zvládnout dechovou zkoušku, při které nadýchal přes 5 promile. Strážníci proto okamžitě vyrozuměli záchrannou službu. Zatmění slunce pozorovatelné letos i z Evropy 12. srpna se blíží a připravují se na něj i vědci z Vysokého učení technického v Brně, kteří tento jev pravidelně fotí po celém světě. Oproti předchozím rokům ale nebudou mít k dispozici speciální letoun NASA, s tím by měli jistotu pořízení snímků, i kdyby se obloha zatáhla. S reprezentačním výběrem volejbalistek zahájila přípravu na brněnské mistrovství Evropy i nahrávačka Kateřina Válková, již si v květnu poranila koleno a přišla o Ligu národů. Šampionát v Brně začne Češkám 21. srpna.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Silnice pro vás sleduje Marek.
8: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Popojíždět budete na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. V koloně navíc na 190. kilometru sjezdu na výstaviště bourala 2 osobní auta. Přímo v Brně v Táborské ulici před křižovatkou s Gajdošovou ulicí bourala také 2 osobní auta. Popojíždět budete na Zvonařce ve směru do Židenic. Více než 3-kilometrová řada je na trase z Brna do Svitav před Lipůvkou a 8-kilometrová kolona je na trase z Vídně do Brna na rakousko-českém pomezí u Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vypálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásné léto s krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Doufám, že máte tu správnou letní pohodičku z krokodýla. Chystáme taky naši krokodýlku, která vyrazí do ulic a bude vás osvěžovat. Kolega Jarek vám prozradí, kde budeme.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný se ptá, vy se jmenujete Gryvin Trpic? Ne, já jsem Novák, omlouvám se, mně se ty dvě jména stále pletou.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Je to tak, osvěžujeme Krokohlídka, vás tento týden osvěžuje drinky. Máme pro vás skvělé, chutné, výborné drinky, které si vychutnáte. A vy a celá rodina. Každý den 103 probiodrinků z brněnské firmy Bala 21. Probiotické nápoje, vhodné pro celou rodinu, včetně dětí a těhotných žen. No a chutnalo vám? Jdeme se podívat, jak moc?
2: Krokohlídka osvěžuje přímo na brněnské přehradě, na Priglu, a tady někoho máme. Pěkný den.
3: Dobrý den. Byli jsme na přehradě, dostali jsme pitíčko a je to tady fajn. Líbí se nám tady na výletě.
4: Dobrý den. Taky jsem na přehradě, přišli jsme se osvěžit trošku. A byli jsme krmit ryby.
5: Ale krokodýla.
6: Zrovna jsme tu potkali Rádio Krokodýl a moc krát děkujeme za osvěžení, které jsme tu dostali při procházce na brněnskou přehradu.
2: Děláme tady langoše, posloucháme krokodýla, děkujeme za osvěžení.
1: Tak, osvěžujeme vás a jsme rádi, že vám samozřejmě chutná a bude chutnat. Osvěžení pro vás zdarma čeká, nebo je připraveno i dnes. Krokohlídku vyhlížejte odpoledne na koupališti Královo pole a také se zastavíme na Moravském náměstí, kde proběhne akce Stůl uprostřed. Tam všude bude krokodýl, tam všude si s námi pochutnáte a užijete si letní osvěžení.
0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa. Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte. Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
7: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
8: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
7: Amethyst Welt Maisau.
8: Více na amethystwelt.at.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
9: Tvůj pocit po projektu?
10: Jipi!
11: Jo!
9: Jé!
10: Jipi, jipi!
11: Jej!
9: Hornbach, s námi to zvládnete.
12: Už tam budem?
13: Nech toho!
12: Raději už tam budem?
13: Přestaň! Je mě vedro!
14: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
15: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
16: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
17: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
18: Vstupte do Baťova světa. Svezte se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde

0: ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Užíváme si ten největší hudební výběr s krokodýlem. Si možná užíváte radovánek i u bazénu, tak vám přejeme, ať si pěkně zařádíte. Případně, pokud jste se dlouho neotáčeli na těch dekách, tak otočit na těch lehátkách taktéž. No a my se jdeme podívat na skvělé koupaliště, kam byste třeba mohli právě vyrazit. Zavřete oči a představte si dokonalý letní den. Ten je venku, no a horko střídá osvěžení ve vodě, dětský smích u bazénu a svižná jízda na dlouhém tobogánu. Koupaliště Zbíšov nabízí přesně tohle. Parádně vypnete na rozlehlých travnatých plochách nebo si dáte do těla při plážovém volejbalu a basketu. To je léto, jak má být, a těší se na vás ve Zbíšově, tak vyražte, užijte si to. Jinak koupaliště Slavkov vás také zdraví, tam my zdravíme určitě taktéž. 150 korun vstup dospělí, 50 děti, pro děti brouzdaliště, dětský bazén, hřiště, zahrát si můžete plážový volejbal, užít si lehárko pod stromy, využít dva bary, to je prostě koupaliště Slavkov. I tam můžete vyrazit, i tam zdravíme a užijte si léto s krokodýlem.
0: Radio Krokodýl.
2: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
3: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlovolkapolivky.cz.
2: Pršet nebude. Váš Volek.
4: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SMS Ticket do pondělí 10. srpna. The Sweet v Mikulově, rocková událost léta.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Jste skoro chudílem, což je dobře. Jarek vám přeje krásné odpoledne. Další hity jsou připravené pro vás jsou ale také připravené další zprávy. Na Krokodýlu má dneska Míša odpoledne. O čem budou?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Revitalizace Holáseckých jezer začne až příští rok. Podrobnosti ve zprávách.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jipi!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme, hrát budeme i po 16. hodině. Z Krokodýla pro vás skvělé hity, například Backstreet Boys. Dorazí za námi Enrique Iglesias. A nebudou chybět buty.
7: A on tady musí klečet.
6: Rádio Krokodýl.
0: Jdeme se podívat, jak to bude vypadat. Dnes bude jasná, místy tropická noc. Na jihu Moravy čekejme jasno nebo jen nepatrnou oblačnost. Teploty 21 až 18 v údolích, lokálně 16 stupňů. Zítra bude v Brně a na jihu Moravy většinu dne jasno. Odpoledne přechodně až polojasno s malou pravděpodobností, že může od západní poloviny kraje se přesunout nějaká přeháňka. Teploty nejvyšší denní 35 až 38 stupňů Celsia.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Revitalizace přírodní památky Holásecká jezera na jihu Brna začne pravděpodobně až v příštím roce. Původně se předpokládalo, že by práce mohly začít letos v srpnu. Revitalizace je však stále v projektové přípravě. Projektanti upravují dokumentaci. Vysoké teploty mohou v nadcházejících dnech ovlivnit provoz na železnici a cestující by se na to měli připravit. Upozorňují na to České dráhy a lidem doporučují, aby v případě možnosti vyráželi na cestu mimo nejteplejší část dne. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu Česko čeká v příštích dnech další vlna extrémních veder. Teploty by mohly vystoupat ke 40 stupňům Celsia. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Zvýšení předpokládá vládní novela o státní sociální podpoře, kterou dnes schválil Senát. Čeští kordisté obsadili na mistrovství světa v šermu v Hongkongu 24. místo v soutěži družstev. Po úvodním hladkém vítězství nad Katarem podlehli Jakub Jurka, Martin Rubeš, Michal Čupr a Matyáš Pavlík. V boji o postup do osmifinále Dánsku 40-45.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se také podívat na silnice, jak to aktuálně vypadá, ví Marek.
9: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Popojíždí se pořád na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi exity 182 a 196. V koloně navíc na 190. kilometru bourala dvě osobní auta. Hlavně kamiony se zdrží na bratislavské D2 před Brnem od Blučiny na 11. kilometru. Přímo v Brně si postojíte na Zvonařce ve směru do Židenic a také na Poříčí u odbočky na Vídeňskou ve směru do centra. U nehody osobního auta zasahují záchranáři před Novými Dvory směrem z Blanska. Jezdí se tady kivadlově. A 7-kilometrová kolona se táhne na cestě z Vídně do Brna na rakousko-českém pomezí u Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vytpálek.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Skvělé hity pro vás má Kroku Díl, navíc také brněnské Hantec, Žanek Hlaváček připraven jest, za chvíli budem překládat, tak držte naši vlnu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Můžu si pohladit vaše koťátko? Samozřejmě, jenom počkejte, donesu jod a obvazy.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Je to tak, probereme slovíčka brněnského Hantecu. Honza Žanek Hlaváček připraven jest a my se jdem ptát. Žanku, co budem překládat?
2: Zdále jak svíňa skoro sníkalo s cigom. Víte, co to znamená, když má někdo proglganou budku?
1: Proglganou budku. Je spousty takových, kteří tak řádí nejenom o víkendu, ale i v týdnu. Ptáme se vás i v ulicích.
3: Vypitý mozek.
4: Vypitá hlava.
5: Vypitá hlava.
1: No, asi pravděpodobně všichni dobře víte, co to je, že, Žanku?
2: Proglganá budka, to znamená vypitá hlava, nebolí mozek, poškozen přívalí alkoholu. Tak pozor, aby se vám to nestalo a mějte betelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: No a také si srovnáme čas, máme 19,5 minuty po 16. hodině.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Jarek Hemala.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
12: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
0: Je

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Kaka Mojo Lady u nás ve vysílání Krokodýla. Před vedrem se schováte třeba na radnici. Ano, Brno otevře veřejnosti historické sály. I na to koukneme právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Od čtvrtka udeří nejen na jihomoravský kraj tropické počasí, teploty vystoupají nad 30 a pro vás, pokud se vydáte do centra Brna, magistrát do neděle opět zpřístupní dva historické sály na Nové radnici, kde se budete moci ochladit a třeba i napít vody. Tak kdybyste hledali, samozřejmě ukryt je to možný. Sál je přístupný samozřejmě i pro vozíčkáře a maminky z kočárky a tak dále, tak což je velmi příjemné, tak kdyby byla potřeba, šance tu je, kde se ochladit. Šance je vychutnat si ten největší hudební výběr u nás na Krokodýlo.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalace Brno, Hřibská 22.

0: www.klimastyle.cz.
1: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Defle najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na defle.cz a pozor, Defle s dvěmi E na konci.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Užíváme si ten největší hudební výběr Krokodýle s vámi. Jarek, překrásné odpoledne. Pohodu, ať už jste kdekoliv, pokud u bazénu nebo někde příjemně popijíte něco svěžího, ochlazeného, tak je to paráda. My vám to přejeme. No a přeji krásné odpoledne i Míši, která má pro nás další zprávy. O čem?
1: Pěkné odpoledne. Zemřel irský zpěvák Glenn Hansard. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Komedii Ryba ve čtyřech nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Radio Krokodýl.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jé!
4: Jé!
5: Jipi, jipi!
6: Jé!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
2: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Přesně tak, hrajeme vám hit za hitem. Hrát budeme další po 17. hodině pro vás Krokodýl a třeba No Mercy. Dáme si i novější hity Taylor Swift.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnes v noci bude jasná, místy tropická noc. Na jihu Moravy čekejme jasno nebo jen nepatrnou oblačnost. Teploty 21 až 18, v údolích jen 16 stupňů Celsia. Jinak zítra bude v Brně a na jihu Moravy většinu dne jasno, odpoledne přechodně polojasno, s malou pravděpodobností, že může do západní poloviny kraje se přesunout přeháňka. Teploty pak čekejme tropické 35 až 38 stupňů Celsia.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Vítejte u zpráv.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Park na Bráfově v brněnských Žabovřeskách čeká proměna. Veřejný prostor oživí nová dominanta v podobě rozměrné kovové plastiky žáby, která bude zároveň fungovat jako dekorativní fontánka. Slavnostní odhalení s doprovodným programem se uskuteční dnes v 17.30. Jak nepříjemné, ale i nebezpečné mohou být dny se 40-stupňovými vedry, si Česko i velká část Evropy zažili koncem června. A tento týden by se situace podle předpovědi mohla opakovat. Řada měst tak pravděpodobně znovu povolá hasičské vozy, aby kropily rozpálené ulice nebo nainstaluje mlžítka. To je však většinou vše. Krizové plány chybí. Při dopravní nehodě dnes zemřel ve věku 56 let irský zpěvák Glenn Hansard. Neštěstí se stalo brzy ráno, když hudebník havaroval na motorce. Hansard společně se svou tehdejší partnerkou Češkou Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. Eliška Hamzová přispěla 4 body k prodloužení vítězné série Minnesota v WNBA. Tým Lynx zdolal Toronto 193, uspěl po 8. za sebou a je nadále nejlepší v zámořské soutěži.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pěkné odpoledne přejeme řidičkám a řidičům, pohodovou jízdu za volantem samozřejmě zdravíme a jdeme se podívat, jak to vypadá. Marek má podrobné info.
3: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Začneme dobrou zprávou z jižní Moravy. Kolona na příjezdu do Mikulova cestou z Rakouska se téměř rozjela. Nicméně se ale stále popojíždí na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178 a 196 kilometrem. Pomalu to jde také na výjezdu z Brna směrem do Prahy mezi 194 a 190. V Brně si postojíte tradičně na Zvonavce v obou směrech. Pozor si dávejte ve Fričanově ulici, kde havarovalo osobní auto. A zdržení naberete také na cestě z Brna do Svita před Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Margit Pálek.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl s vámi, vy jste dobře naladěni a my jsme rádi, že jste takhle dobře naladěni a my pro vás máme další skvělé hity, spousty zajímavostí a také naše nejmenší posluchače. Vydáme se do jedné z brněnských školek už za chvíli, teď pro vás Sugar Babes.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Učitelé mají jen dva důvody, proč zůstávají učiteli. Ty důvody se jmenují červenec a srpen.

0: Děkujeme.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A my vyrážíme mezi naše nejmenší, jak jsme slíbili, budeme se jich ptát, čím doma rodiče sekají trávu, tak čím pak?
2: Sekačkou. Nějakou sekačkou, která má motor.
3: Sekačku, která má kol.
4: A sekačka, která se takhle drží
5: a jezdí po travě.
6: Já to vím. Víte čím? Já jsem našel nějakou takovou sekací motorový auto na ovládání.
7: Sekačkou.
1: Čím doma rodiče sekají trávu? Ptali jsme se našich nejmenších, tak sekačka, třovinořez, no a někdy stačí i nůžky, co?
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
9: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. Solodur právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin.

0: www.sodor.cz. Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
1: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
0: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
2: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
3: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
2: Amethyst Weltmeisau.
3: Více na amethystwelt.at.
0: Rádio Krokodýl.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jé!
7: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
9: Jasně, já ti splním přání, Trio.
10: Ryba jo.
9: Chytrý mozek.
10: Bujné svaly.
9: Kila dolů bez námahy.
11: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
10: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
13: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
0: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýl fandí školám, které pěkně omezují mobilní telefony a právě ve třídách na školách, o přestávkách, v hodinách a vůbec. No a teď se jdeme podívat na to, jak ty školy se zapojují a které se k tomu přidali.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Zbyněk Mynařík, jsem ředitelem základní školy Rosice. Používání mobilních telefonů pro žáky mimo výuku máme zakázány již třetím rokem. Děti spolu začaly více komunikovat. V českém jazyce například máme takovou zpětnou vazbu, že děti dokáží daleko lépe psát slohové práce, vyjadřovat se. Celkově klima školy se nám tím velmi zlepšilo.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, že Masarykova univerzita chystá největší investici do bydlení ve své historii. V bohunickém kampusu postaví nové studentské koleje i nájemní byty pro zaměstnance za téměř 740 milionů korun. Ve třech nových budovách vznikne více než 1000 lůžek. Stavba by měla začít v roce 2027 a první studenty by tahle budova mohla přijmout už začátkem akademického roku 2030-31. Tak, přejeme, ať to jde pěkně od ruky, pak dělníkům, ať staví a opravdu to tak bude. Budou mít nádherné bydlení studenti i zaměstnanci, my jim to přejeme a vám přejeme příjemné odpoledne s Krokodýlem.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirář.
2: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
5: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: okolí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 112 000 korun.
1: Aj,

0: Hit za hitem si užíváme na Krokodýlo. Připravené jsou pro vás další zprávy. Udarem 18. tu budou. Má je pro nás na Krokodýlo. Míša, o čem budou?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Brazilské rytmy rozvlní Brno. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás do muzea. Hledáte program pro celou rodinu? Technické muzeum v Brně vás zve na Schlanghammer v Hamrech nad Sázavou na akci Věda hrou. Čekají vás chemické a fyzikální pokusy, technické vynálezy, slavní vědci i ukázky práce kovářů na Bucharu a ručních kovadlinách. Přijďte si užít den plný zábavy i poznání už tuto sobotu od 10 hodin. Více na www.tmbrno.cz.
3: Rádio Krokodýl.
5: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
6: A co bude ve stejné zemi?
5: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
7: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Je to tak, hrajeme hit za hitem a pro vás po 18. hodině máme

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnes bude jasná, místy tropická noc. Tady na jihu Moravy čekejme jasno nebo jen nepatrnou oblačnost. Nejnižší teploty 21 až 18, v údolích lokálně 16. Zítra bude v Brně na jihu Moravy většinu dne jasno, odpoledne přechodně až polojasno a s malou pravděpodobností se může do západní poloviny kraje přesunout přehánka. Teploty očekávejme 35 až 38 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Jsou tu zprávy, vítejte.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Ulice Brna se na 4 dny promění v pestrobarevné slavnosti. Od zítřejšího večera až do neděle centrum ožije 7. ročníkem festivalu Brazil Fest. Akce odstartuje zítra na hradě Špilberek. Na schodech ve frekventované Benešově ulici se včera na večer uložil ke spánku silně opilý 56-letý muž. Hlídka městské policie ho ale vzbudila a upozornila, že si nevybral vhodné místo na spaní. Podařilo se mu zvládnout dechovou zkoušku, při které nadýchal přes 5 promile. Strážníci proto okamžitě vyrozuměli záchrannou službu. Zatmění slunce pozorovatelné letos i z Evropy 12. srpna se blíží a připravují se na něj i vědci z Vysokého učení technického v Brně, kteří tento jev pravidelně fotí po celém světě. Oproti předchozím rokům ale nebudou mít k dispozici speciální letoun NASA, s tím by měli jistotu pořízení snímků, i kdyby se obloha zatáhla. S reprezentačním výběrem volejbalistek zahájila přípravu na brněnské mistrovství Evropy i nahrávačka Kateřina Válková, již si v květnu poranila koleno a přišla o Ligu národů. Šampionát v Brně začne Češkám 21. srpna.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme se podívat za vámi na silnice, tak jak to aktuálně vypadá, ví Lenka.
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 182. a 196. kilometrem. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova na 202. kilometru zasahují záchranáři u hromadné nehody, kolona má 4 kilometry. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy vázne doprava od 3. kilometru. Doprava zpomaluje na silnici 43 z Brna do Světa před Lipůvkou. Zpomalíte na silnici 152 v Modřicích před nájezdem na hlavní tah na Pohořelice. A v Brně je ucpaná zvonařka ve směru na Černovice před Dornichem. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Krokodýl s vámi, Jarek Hmala, přeje krásné odpoledne. My vás osvěžujeme v ulicích, kde konkrétně podíváme se chvíli. No a teď se podíváme na další skvělou hitovku. Je pro vás pro pěkné odpoledne s Krokodýlem. Mm.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: I na horách by se hodilo osvěženími, ale pro vás máme tady v Brně a vůbec na dalších místech Jihomoravského kraje. Rozdáváme tento týden 103 probiodrinků brněnské firmy Bal 21. Probiotický nápoj hodný pro celou rodinu, včetně dětí a těhotných žen, tak pokud byste si chtěli vychutnat, dobře hlídejte Krokodýla, my vám vždycky prozradíme, kde budeme a kde to bylo dnes.
2: Krokohlídka dneska osvěžovala na koupališti Královopole a teď jsme už na Moravském náměstí, kde je akce Stůl. Ano, slyšíte dobře, obří stůl, který má přes 200 metrů, no a u kterého se potkávají dneska Brněné, je tady takové sousedské posezení a my tady osvěžujeme.
3: Jsme tady u toho stolu na Moraváku, Krokodýl nás nádherně osvěžil, dostali jsme probiodrink a je to tady úžasný, krásně naplánovaný a zveme všechny sem, protože je tady opravdu nádherná atmosféra.
4: Já zdravím Krokodýla, nejlepší rádio.
5: Tak, my jsme tady na Moraváku a Krokodýl nás osvěžil tady probiodrinkem a moc děkujem.
6: Taky moc děkujeme.
1: Jsme rádi, že vám chutnalo, užili jste si to s námi. No a zítra zase vyrazíme mezi vás. Teď vyrazíme do světa dalších hitů. Za chvíli Lynn Rimes tady na Krokodýlu pro vás.
0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.

Lady Gaga u nás ve vysílání Krokodýla, skvělé hity chystáme dál, no a ve Znojmě se chystají omezit holuby. Jak? Tak o tom víc už za chvíli tady na vlně Krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Shut up.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: A míříme do Znojma. Tam se řeší, co dělat s přemnoženými holuby. Místní se na ně stěžují, nelíbí se jim znečišťování veřejného prostoru a dalších budov. Město proto připravuje několik opatření. Ve hře je například městský holubník po vzoru tady Brna nebo speciální krmivo, které omezí rozmnožování ptáků. Tak uvidíme, jak se s tím poradí, jak se s tím poperou. My zdravíme ale rozhodně do Znojma. Tam nás ladíte, posloucháte na 95,4 FM.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a jižní Morava.
2: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
3: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SMS Ticket do pondělí 10. srpna. The Sweet v Mikulově, rocková událost léta.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: really do.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 112 000 korun.

0: 19. hodina, krokodíláci.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 19. Alvaro Soler, Sofia. Pak už hrajeme podle vás.
2: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na kytarový festival do Brna. V průběhu 7 festivalových večerů se vám představí umělci ze Španělska, Dánska, Německa, Peru, USA, Andory a Anglie. Kytarový festival Brno 2026 startuje už tuto neděli. Podrobné informace o programu a předplatném najdete na qitar.cz.com.
2: Rádio Krokodýl.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra skoro jasno, teploty až kolem 35 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
9: Letní měsíce využívá brněnská městská společnost Star Sport k opravám a údržbě některých svých sportovišť. Rozsáhlá rekonstrukce pokračuje v krytém plaveckém bazénu Ponávka. V srpnu čeká odstávka bazény v Lužánkách, v centru Rašínova i v akvaparku Kohoutovice. Náročný zákrok za sebou mají lékaři z Břeclavské nemocnice. Během jediné operace nahradili pacientovi oba kolenní klouby. Zákrok však není vhodný pro každého a navíc vyžaduje důkladnou předoperační přípravu. Pod kamerou a před zraky všímavého obyvatele Znojma vyhotovili sprejeři malůvku ve Znojemské Vídeňské ulici. Událost šetří nyní policisté jako podezření z trestného činu poškozování cizí věci.
2: Přehled dnešních událostí.

0: Rádia Krokodýl.
1: Taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pojďme na silnice.
2: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů před 196. kilometrem. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova na 207. kilometru došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut. Blokovaný je levý jízdní pruh, kolona má téměř 2 kilometry. A dopravní omezení vás zpomalí na silnici 50 Suerského hradiště do Brna u Zlechova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka, s vámi léto.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Jasně, že vás osvěžujeme, krokodýláci, i na to se podíváme, ale hlavně budeme hrát na přání. Za okamžik začínáme.

Sofia. Pěkný večer, Brno, Jižní Moravo. Tak Brno má rozstaveníčkou jednou stolu na Moravském náměstí, kam si můžete zajít a do toho si zahrát na přání. Volejte studio 603 103 103, na kroku dílo právě teď začínají hity na přání. Co vám pustím, co to bude? Volejte, vybírejte, začínáme, kroku dílo.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Hit za hitem, na vaše přání celá hodinka. Kdo pak se dovolal? Rádio Krokodýl, haló.
2: Dámy a pánové, tady je Marek Sobcedy u Znojma.
1: Marku, zdravíme. Tak jaké máš prázdniny léto, co?
2: No, prázdniny se chodím koupat, ale to je úžasný. Přes 40 stupňů skoro máme na teploměru.
1: Zdravíme na Znojemsko, koho pozdravíš?
2: No, vás do rádia, protože jste úžasné rádio a všechny moderátory do rádia Krokodýl. A pro všechny lidičky posílám písničku Technotronic Jump.
1: Moc děkujeme, už to letí, měj se krásně, vybíráme. Podle vás, volejte studio 603 103 103, co si pustíme, krokodíláci? Co to bude, hity na přání?

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Na vašem letním rádiu Krokodýl Technotronic, teď už jdeme do Velkého Meziříčí. Tak Pavle, koho pozdravíme?
2: Ahoj, chtěl bych pozdravit samozřejmě dvě krásné paní, Lenku a Teresku, Kudláčkovi, který mě vezli nahoru, samozřejmě panu Liškovi a paní Liškovi a samozřejmě dneska paní Nejzlíkové za to všechno a chtěl bych ještě pozdravit všechny andělky do Slavkova, do Velkého Meziříčí, do Brna.
1: A rádi pozdravíme, Pavle, ať už ty andílky nebo vás, díky za zavolání, zdravíme Velké Meziříčí. Já jsem Jirka, ptám se, co vám pustíme, co to bude, krokodíláci. Tady jsou hity na přání, hrajeme podle vás celou hodinku. Volejte 603 103 103, tak co si dáme, cappuccino nebo espresso macchiato?

0: espresso macchiato.
1: Radio Krokodýl a Hidden Napsání.
2: Hidden Napsání, Krokodýl, jsme vaše rádio. Pojďme na telefon, kdo tam, odkud, haló?
3: Čau, tady je Robert.
2: Ahoj, Roberte, odkud nám voláš?
3: Ivančíc.
2: Zdravíme Ivančice, tak zahrajeme.
3: A chtěl bych to poslat všem do Dauchu, do Slavan a do Ivančíc. A jestli tam máš nějaký kabáty?
2: Mám tady kabáty, jsou připraveni a věřím, že vám zvednou náladu. Měj se krásně, no a vyvolejte studio 603-103-103.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

Verunku máme pozdravit do Líšně, která má teďka pohodičku na balkoně u drinku. Kelly Clarkson do Líšně zvedne náladu. Krokodýl, je to na přání, pěkný večer.

Tady jsou hity na přání. Mirek ze Znojma píše, zahrajte Be Free IO IO. Do Znojma pro všechny v okolí. Díky, že jste s námi.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Na vašem letním rádio. A jo, a teď si budeme zpívat What is Love. Kdo pak se dovolal? Rádio Krokodýl, halo.
2: Ahoj, tady Petr.
1: Ahoj Petře, odkud nám voláš ty? Jak to máš?
2: Ale volám z Topolčánek ze Slovenska.
1: To je hezký. Jak se máte?
2: Máme úplně se super, jsem pod altánkem a popíme. Já teda minerálku, tak řídím, ale pohoda, teplo.
1: Komu zahraješ? Pro koho to bude?
2: Ale bylo by to pro Denisu, pro jejího manžela Pavla, pro dceru Pavlínku, pro moji dceru Hanku a pro Nelku a pro vás do rádia do Brna.
1: My si jdeme zpívat What is Love, ahoj, čau.
2: Měj se, čauky, ahoj.
1: A vy volejte studio 603 103 103, i na dovolené vám hraje Krokodýl v kapse.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Tak to vám hraje Krokodýl, pěkně letně. Komu pak dalšímu? Krokodýl dosedoval odkud, halo?
2: No, odkud je to Sivačí a celý Vančica, ať se mají všichni dobře a užívají dovolenou, sluníčka a třeba všichni dobře.
1: A my jsme rádi, že jste s vámi, s námi, měj se krásně a vyvolejte studio 603 103 103 Krokodýla.

Hned na přání, tak zdravíme do Ivančic, no a teďka pozdrav zpátky do Brna, do Řečkovic pro Verunku, která poslouchá. Tak zdravíme celou její rodinku a Shania Twain tam zvedne náladu. Tak pěkný večer, Brno, Jižní Moravo, tohle je Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Tak a už jdeme opět na telefon. Kdo tam? Rádio Krokodýl, haló.
2: Ahoj, tady je Pavla.
1: Ahoj Pavlo, kdo nám voláš?
2: Ahoj Pavlo, já volám. Ahoj Krokodýle, já volám ze Sklenářova, volám ze super grilovačky a chtěla bych nechat zahrát písničku pro tetičku Jitku a Strejdy Bédě. K super grilovacímu večeru. Děkuji, že vás mám vás ráda a přeji vám, aby se vám léto vydařilo a abyste měli se vždycky rádi, tak jak se máte, a mám vás ráda. A i vás, Radio Krokodýl, děkuju.
1: Už to letí, děkujeme taky, krásné léto.

Michal Hruza, no a teď na zvednutí nálady taky pro Markétku, která poslouchá přes apku Rádia Krokodýl. Díky, že jste s námi, krokodýláci. Jdeme si zpívat. Oh-oh.

0: Se zpíváte s Krokodýlem, tohle vaše letní rádio, nechte si chutnat naše hudební meníčko, už chystáme taky večernice Rádia Krokodýl za malou chvíli.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
2: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
3: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 20. hit za hitem. Dáme si Sweet Caroline. Fun Factory. A bude taky Ego. A hlavně budou večernice Rádia Krokodýl.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra skoro jasno, teploty vysoké na jižní Moravě kolem 35 stupňů.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Ochlazení v nadcházejících horkých dnech v Brně opět lidem poskytnou dva historické sály na Nové radnici. Otevřené budou od zítřka do konce týdne vždy od 10 do 18 hodin. Revitalizace přírodní památky Holásecká jezera na jihu Brna začne pravděpodobně až v příštím roce. Původně se předpokládalo, že by práce mohly začít letos v srpnu. Revitalizace je však stále v projektové přípravě. Projektanti upravují dokumentaci. Stínící plachty za více než 2 miliony korun by se letos poprvé mohly objevit při svatovavřineckých slavnostech v Hodoníně. Jejich umístění může zhatit silný vítr nebo případný výhled na příchod větších bouřek.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní

0: Klárka s vámi, no a teď už taky večernice Rádia Krokodýl.
1: Maminky v akci.
0: Jasně, že jo, po 20. hodině večernice už je připravená, taky Katka a Elena budou vás bavit, tak holky, je to vaše.
1: Krokodýl večernice. Každou středu večer.

0: Sobě. Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci. Katka se stará o manžela a dvě děti. Elena má dvě děti přítele. A ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes? Dnes.
1: Krásný středeční večer vám přejí večernice. S vámi Katka.
2: Elena, ahoj.
1: Ahoj, zdravíme vás. No a dneska začneme tím, jak se připravit na dovolenou, na dlouhou cestu autem. Tak pojď.
2: Tak pojď. Tak já si myslím, že první věc důležitá pro všechny je hlavně udržet si nervy na úzdě a zbalit si všechny věci.
1: Myslíš nervy jakože kvůli dětem nebo kvůli tomu, že se bojíš jakože něco z důležitého zapomeneš?
2: Ne, to balení vždycky. To balení je šílený. Já si vždycky vzpomenu na balení svého syna na tábor, kdy kromě toho, že všechny ty věci, ten kilometrový seznam musí zbalit, tak jsme museli popsat prostě a jel poslední lžičku.
1: Ale já jsem to teda nikdy nedělala.
2: Já jsem
1: tak
2: to
1: nějak
2: dělala.
1: Doufala v to, že moje děti budou vědět, co je jejich. Aha. A že jim to nikdo jiný nezebere.
2: Tak na to já jsem se nikdy úplně nespolíhala. Takže to bylo fakt nadlouho, já jsem z toho měla vždycky hrozný nervy. Jo.
1: Já vždycky na cestu hlavně řeším to, aby se jako děcka v autě nenudili, protože naše děti od malička nesnáší dlouhý cestování autem, takže i dvě hodiny třeba, když jedeme do Beskyd, teď už je to lepší, ale když byli malí, tak se ptali už za značkou Brno a už tam budem.
2: Jo.
1: A já říkám, už jsme skoro
2: to
1: tam.
2: Tak
1: a to jsem říkala dvě hodiny.
2: Ano, ano, ano. No ale tak k těm praktickým radám, takže kromě toho, že to teda musíme zbalit, tak pak to ještě správně naložit do kufru a to je docela jako zásadní věc, jak to tam naskládat správně.
1: Nejzásadnější.
2: Nejzásadnější, protože to může být jako život ohrožující, když to tam...
1: Protože to, co vlastně to nepotřebuje, se tam nevejde a to by byl problém.
2: Počkej, hlavně si tam taky musíme pak ještě vejít my, jo. Takže bacha, dávat jenom do kufru, jo. Hmm.
1: Ale do dneška každopádně řeším, aby děti se nenudily v autě, tak aby měly dost jídla a pití, to je podstatný, taky nějakou zábavu, takže třeba ideálně nějakou malou hru jsem chtěla říct, ale i malá krabička mobilu je ideální značka.
2: Počkej, a nabíječku ještě, nabíječku na mobil.
1: Ne, aby měli powerbanku, že jo, nabíječku. Autě nezapneš. A taky, aby byly samozřejmě vyčuraný a to ostatní.
2: Ano, a tak vyčuraný jsou docela dost, já myslím, jo. Takže možná tu druhou věc radši, to vyčurání není až tak důležitý.
1: Úplně nejvíc vyčuraný. No ale ty jsi říkala, že nejdůležitější je samozřejmě správně zabalit kufr. Mm-hmm. A jak na to?
2: To řekneme za chvíli.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, jsou s vámi Večernice. Katka.
2: Elena.
1: No a my se teď vrátíme k tomu, co jsme nakousli malinko, a to je správně zabalit kufr na dovolenou. Protože já s tím mám teda velký problém a proto mám manžela, který to vždycky zabalí senzačně.
2: Tak to máš dobrý. Já jsem se to musela z nutnosti naučit sama. A nevadí mě to určitě, takže tě ráda a všem našim posluchačům poradím. Pokud neví, protože je to důležitý, aby nás vlastně ty zavazadla po cestě neohrožovaly. Takže nejtěžší věci patří na dno kufru, co nejblíže k sedadlům, aby nelítaly ze zadu dopředu. Ty lehčí věci na dno, anebo do druhé vrstvy, a nejlehčí a měkké věci úplně nahoru, případně na to plato kufru, pokud ho tam máte. Já ho mám třeba úplně na prd, takže já radši to plato nahoře nepoužívám.
1: No jo, ale ty vlastně, protože ten kufr má přece dvě části, do té jedné zamkneš jakoby jednu část věcí a do té druhé druhou, tak jak já poznám, že je, na dně jsou ty těžké věci, co už ten kufr jako otočím, rozumíš?
2: Počkej, ty se bavíš o kufru jako zavazadla?
1: No. Myslíš, mám u tě kufr?
2: Já myslel. Pardon. Tak to jsme se trošku nepochopili. Nevadí, já bych to dojela.
1: Chce se mě říct blondýny.
2: Takže nevím právě, jak se zamyká první a druhá část kufru v autě, ale to nevadí. Takže... Já už jsem řekla vlastně skoro všechno a věci, které byste mohli po cestě potřebovat, dávejte na dostupná místa. To znamená jídlo, pití mít po ruce a právě ten telefon, nabíječku, všechno mít jako v těch přihrádkách v autě vevnitř nebo v batušku pod sedadlem.
1: Děkujeme, Eli, kdyby mezi vámi byla blondýna jako já, tak teď jste konečně pochopili, že nešlo o kufr jako zavazadlo, ale o kufr auta.
2: Myslela jsem si, že nejseš tak blondětá, ale to nevadí, to se stane, jsme jenom lidi.
1: A to se stane jednou za 10 let.
2: Ano, a možná ani to ne.
0: Krokodýlí Večernice. Každou středu večer. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
3: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
0: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
4: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmaisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
5: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
4: Amethyst Weltmaisau.
5: Více na amethystwelt.at.
0: Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Enjoy our mix.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, zdraví vás Elena
2: a taky Katka. Krásný večer přeji Večernice.
1: Tak co nepodcenit při cestování autem, Kači?
2: Při cestování autem na dovolenou, pokud je daleko, mimo naši republiku, jedete někam k moři, ať už do Chorvatska nebo do Itálie, to je fuk, tak samozřejmě těch hodin je hodně, které jsou před vámi, tak rozhodně já mám teda velký strach z mikrospánku, takže my, když jedeme někam dál, tak nejezdíme přes noc, protože já bych nezamhouřela oka, pořád bych byla ve střehu, jestli můj manžel třeba nezamhouřil oko místo mě.
1: Takže tma nefunguje.
2: Takže my přes noc nejezdíme, radši vstaneme prostě třeba o 4:30 v 5 hodin ráno a vyrazíme jakoby o něco časněji. Taky děláme často přestávky, hodně pijeme, aby jsme se osvěžili, cestu rozdělujeme.
1: Co pijete?
2: Co střeží? Rozhodně ne.
1: Řidič ne, ale jako no, střídáte
2: radši
1: se
2: ani
1: v tom...
2: já, abych nebyla zas moc jako veselá a urvaná ze řetězu. To
1: jo, no tak ale aspoň dobře. Ho zabavíš. Víš co, když budete hodně zpívat, mluvit.
2: No, právě, on by se pak mohl víc soustředit na mě než na cestu, to taky není úplně
1: řešení. Není to těžký, no, se na tebe soustředit, to je pravda.
2: A děláme třeba to, že když jedeme do Itálie, tak prostě uděláme přestávku v Rakousku, tam strávíme jednu nebo dvě noci, podíváme se někam, kde jsme ještě nebyli a pak další den nebo obden pokračujeme do Itálie.
1: Počkej, takže ta vaše dovolená se ale trošičku natáhne.
2: Natáhne, jo. A to nevadí. Ne?
1: Máme hodně dovolené, dobře.
2: A právě jak se říká, i cesta je cíl, že jo?
1: To je teda taková filozofická otázka hodně, i jako jestli je důležitější ta cesta nebo cíl. A já si někdy myslím, že...
2: Je to jak kdy, ale někdy ta cesta je zajímavější. No, to je pravda. No a pak cestou zpátky uděláme zase samozřejmě někde v půlce té naší celé cesty domů nějakou přestávku, někde přespíme. Já spím ráda různě po hotelích, takže...
1: Jo, takže já bych to asi zakončila tím, že cesta horáků na dovolenou je neskutečně dlouhá.
0: Krokodýlí Večernice. Každou středu večer.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Přátelé, je středa, večernic třeba a zdraví vás od mikrofonu Elena.
2: A taky Katka, krásný večer vám přejeme. Já se musím vrátit k jedné naší nedávné takové menší dovolené s manželem, kdy jsme se ubytovali v hotelu a zjistili jsme, že máme dvojdeku.
1: Příjemná, velmi příjemná záležitost.
2: Já musím říct, že na začátku našeho vztahu jsme si taky jednu takovou pořídili. Vydrželi jsme to asi měsíc a pak skončila v úložném prostoru.
1: Vy jste ho roztrhali, co? Za ten měsíc.
2: To znamená hluboko v dějinách našeho soužití. Protože nevím, jakou máš ty zkušenost, ale za mě je to nejmíň romantický. Jako vlastně
1: za mě je to taky nejmíň romantický.
2: Romantická záležitost, jaká existuje. Protože na začátku jako vztahu dobře, chceš se jako k tomu člověku tak jako furt choulit a být blízko něho, ale postupem času cítíš, že potřebuješ víc a víc volného prostoru. Takže jsme se logicky o tu doku začali
1: to je ale vlastně jako v celém tom vztahu. Na začátku se jakoby chceš být úplně totálně semknutá s tím člověkem.
2: A pak
1: potřebuješ víc a víc prostoru. No, tak to je, ale jako naprosto rozumím, protože já bych si tohle domů nikdy nepořídila, dvojdeku. Že já potřebuju mít fakt jako tu svou peřinu deku.
2: Zahuňat.
1: No, to mám strašně ráda, takže nebrat.
2: A teď jsme zrovna přijeli z víkendu, kde jsem se úplně jako zděsila, když jsme přijeli na ten hotel a vlezli jsme do toho pokoje, protože to vypadalo, že tam je opět dvojdeka. Naštěstí to byly klasický dvě deky nahozený přes sebe na šířku.
1: Jo,
2: takže to opticky vypadalo, že tam je dvojdeka, úplně jsem mě udělal špatně v té chvíli. A to zdravím domů, jako nic proti tobě, miláčku, ale pocuť, pocuť.
0: Každou středu večer. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 112 000 korun.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Máme tady středeční večer, zdraví vás večernice. Katka?
2: Elena. Tak a máme tady téma beďary.
1: Ježiš. To je takový moc hezký téma, vyložen letní. Já jsem si myslela, že v létě se to akné u dětí lepší a ono je to, myslím, spíš naopak, že?
2: Hele, asi jo, ale asi to nebude úplně létem, i když ona asi pleť v to léto je mastnější a náchylnější, takže teďka mám takovou čerstvou zkušenost, kdy se mě dcera vrátila po 14 dnech od tatínka a měla teda jako podobaný nos, což
1: tatínek nečistil.
2: U ní úplně neznám. No, tatínek, nevím, no, spíš si nevšiml, toho si všimáme spíš my ženy.
1: A nebo si sám nedělá kosmetiku, takže ho nenapadlo, že by měl očistit pleť i své dceři.
2: No, tak moc jich neznám, těch mužů, i když jako zlepšuje se ta doba, ale asi jich není za stolik ještě, aby
1: se jako dělali. Já bych doporučila hlavně ty deodoranty, pánové.
2: Hlavně, jo, deodoranty a stříhací nechty, jo, to je další.
1: Nestříhaj, Drákulové.
2: Lenost, tak je pár s takovýma těma nechtíkama, jako víš. A potom ještě jsou další věci, které mě dost iritují. Zrovna jsem se o tom bavila, a to není teda s kosmetikou jako spojený, ale včera jsem se bavila zrovna s kamarádkou, že nám strašně ještě vadí jako ty prsteny, řetězy, náramky a takový to, jak jsou
1: ověšené.
2: Moc mě to nebere.
1: Ale je dlouhý nechty na chlapově.
2: A dlouhý nechty. Jako možná, když hraje na tu kytáru. A
1: ty ani to nedokážu jako nějak překousnout, takže já bych nemohla s kytaristou vůbec jako chodit. Ani
2: z nás kytaristi nevolejte Katce, jo. No, takže jenom abych se k tomu vrátila, tak jsme udělali kosmetiku domácí, protože jsem si říkala a je. Takže jsme napařovali, mačkali, masírovali, krémovali a hodně jsme se u toho nasmáli, až jsme se málem jako počúrali, protože závěr byl ten, že mi řekla dceruška, mami, ty by se s tímhle živit nemohla.
1: Kosmetička z tebe nikdy teda nebude.
2: Ne, mačkala jsem to špatně, co to děláš,
1: ne, kam to šla? Ne, můžeš mačkat, protože můj syn, tak ten teda bohužel s tím akné taky hodně bojuje a první, co nám říkala lékařka na kožním, bylo rozhodně nemačkat, hodně čistit, bere taky nějaký mastičky, má potírání, různý kosmetiky, všechno možný, nic moc nezabírat. Každopádně teď jsem teda koupila strašně drahou kosmetiku a modlím se, aby to zabralo, protože ty beďary stojí strašně peněz.
2: Budeme držet pěsti, aby to zabralo. A ještě určitě je důležitý jako vyvarovat se některých takových těch dráždivých potravin, strava.
1: No. Ano, taky cukry, kakao a hormonům zdar.
0: Každou středu večer.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Letní měsíce využívá brněnská městská společnost Stares Sport k opravám a údržbě některých svých sportovišť. Rozsáhlá rekonstrukce pokračuje v krytém plaveckém bazénu Ponávka. V srpnu čeká odstávka bazény v Lužánkách, v centru Rašínova i v akvaparku Kohoutovice. Náročný zákrok za sebou mají lékaři z Břeclavské nemocnice. Během jediné operace nahradili pacientovi oba kolenní klouby. Zákrok však není vhodný pro každého a navíc vyžaduje důkladnou předoperační přípravu. Pod kamerou a před zraky všímavého obyvatele Znojma vyhotovili sprejeři malůvku ve Znojemské Vídeňské ulici. Událost šetří nyní policisté jako podezření z trestného činu poškozování cizí věci.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
1: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6. až 18. hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
0: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
2: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
3: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
2: Amethyst Welt Maisau.
3: Více na amethystwelt.at.
0: Krokodýl. Krokodýl. Vaše letní rádio.

Dneska Marta slaví svůj svátek, Martám, tedy jen to nej od nás krokodýla. Dámy, užijte si hit za hitem, je to pro vás k svátku.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl

Středeční krokolí Lípelíšek valí dál, Jarek Hemalé s vámi, krásnou pohodovou noc vám všem. Budeme hrát právě teďka do Žabin, ano, v Žabinách nás ladíte a posloucháte. Tak díky za to, krásnou noc, Brno ladí na 103 FM, tak pěkný poslech.

0: Užíváte si Hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech. Spousty z vás v létě vyráží na hrady, zámky i do muzeí. No a právě dnes v roce 1817 bylo založeno Moravské zemské muzeum v Brně, druhé nejstarší muzeum v českých zemích. Tak do Moravského zemského muzea vyražte také se podívat. Určitě můžete okouknout něco krásného a zajímavého. No a my teď okoukneme další hity, tedy poslechneme, tak příjemný poslech a ať se vám líbí.
1: Hej, Fonci.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

Na Krokodýlu je stále s vámi Jarek, přeji krásnou středeční noc. Dnes máme Mezinárodní den tygrů. Tak kde jste nějakýho zahlídli, ať už v přírodě, kdybyste byli někde v safari, nebo v zoo. Tak vyražte, užijte si tygry, pozdravujte, když měli svůj den, vy mějte krásnou noc, máme pro vás hit za hitem.

0: Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě.
1: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Půlnoce nám blíží ve vysílání Krokodýla, je s vámi Jarek. Dnes zajímavý den je tím i, že byla založena NASA, a to v roce 1958. Je to Národní úřad pro letectví a vesmír, zkrátce tedy NASA, a je to agentura federální vlády USA, zodpovědná za civilní kosmický program, za všeobecný výzkum vesmíru a za výzkum v oblasti letectví. Tak. Jenom byste věděli, čím zajímavý třeba ten dnešní středeční den byl. Teď ale přání krásné noci a užívejte si Hit za hitem. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: But you're just a boy.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Despacito.
1: Na Vlně Krokodýla si užíváte hit za hitem. Jarek přeje krásný poslech a jdeme se podívat na horko, které nás trápí a rádi bychom někde spočinuli na chvíli, se nadechli a v centru Brna je to možné. Opět udeří tady u nás na jihu Moravy tropické počasí, teploty 30 stupňů a pro návštěvníky brněnského centra Magistrát opět zpřístupní dva historické sály na Nové radnici, kde budete se moci ochladit a napít vody. Tak pokud byste potřebovali, šance tady bude, teď je šance v tuto chvíli vychutnat ten největší hudební výběr na Krokodýlu.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.